toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu

Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin' Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika, v Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka, bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji, vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal, můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
2: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Senář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurz?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Halo, halo, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: Jak
3: jste
5: to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte. No,
3: tak děkuji, prosím, moc krát, děkuji.
2: Děkujeme,
5: já taky děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji,
7: den,
3: dobrý den, padre. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Taky,
2: naslyšenou.
3: Naschledanou. Mějte
2: tak se řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuji, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď sem príde, ptaj v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolá.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. A už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce.

0: Já to bude tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říkal, OK, pane, 30. Alešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkejte. On říkal, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. I ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za 20 dolarů ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho Rosak a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosak říká, já bych to chtěl taky.
1: Humoriáda. Tak tolik Petr Novotný.
2: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
2: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
2: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
2: je, to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tepfra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika, zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den, stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače. A uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme. Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety. A je dobře, že ho máte. Aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásný. Jasné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej jsem mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celé tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfer, zní otázka na vás u rádia. Humor mezi A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujeme.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
6: No, Honzo, s rukami zdravím oba.
1: Ano.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
6: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
6: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
7: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
7: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
7: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
8: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda změnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraji, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčilení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V prvním čtvrtletí zjistila Česká obchodní inspekce porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni eviduje rekordní počet přihlášek. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 66. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
1: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut celkem za necelých 50 tisíc korun. Zájem o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni stále roste. Fakulta eviduje 3700 přihlášek, což je víc než loni. Přijímací zkoušky čekají uchazeče v pondělí. Další podrobnosti řekne mluvčí fakulty Barbora Černíková.
4: Někteří uchazeči byli přijati bez přijímaček na základě vynikajících studijních výsledků. Někteří se hlásí na oba programy všeobecné i zubní lékařství a proto očekáváme celkově něco přes 2600 uchazečů, kteří by se měli dostavit v tento den k přijímacím zkouškám.
1: V souvislosti s pondělním přijímacím řízením na lékařskou fakultu je třeba počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel hlavně v Aleji Svobody u areálu fakulty a fakultní nemocnice Plzeň. Situaci tam navíc zhoršují probíhající stavební práce. V Rokycanech začne od neděle 14. června platit nový jízdní řád MHD. Změna se týká linky, která zajišťuje spojení na trase autobusové nádraží nemocnice Hřbitov. Jak píše město Rokycany na svém webu, podle nově schváleného jízdního řádu budou autobusy v Rokycanech jezdit do 12. prosince. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
5: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
6: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
5: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
6: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla čtyřstovku za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála pouze s Norkou Jagrovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetrů.
2: Počasí.
1: Čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách maximálně 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tři osobní auta bourala na silnici 20 v Plzni Losiné. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: zprávy pro vás připravuje Štěpán Kazíková. Mají datum 11. června 2026. Na hodinách máme 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké ráno. Nové centrum duševního zdraví se zaměření na závislosti mají na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabízí komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. A tak se tam za chvilku podíváme. Teď Iveta Bartošová.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co je to kérka?
1: Sekerka. Ostrá věc.
2: Jakoby něco keramického.
3: Mrkev.
4: Něco jako trochu kolečko, ale je to sproutěný, jako je, řekněme, že z proutku, jako má to dvě kola a že se s ním nakládá třeba dřevo, ale není to zase kolečko, že to je něco podobného.
5: Nějaká barva nebo jako něco takového, štětec nebo potřeba na kreslení nebo takový psaní.
6: Kérka jako Klárka.

0: počasí.
1: Dneska v regionu čekejte proměnlivou, ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 12 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná. Na hodinách máme čtvrt na šest, přejeme vám hezké ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Svět. Závislosti u lidí podle odborníků častokrát vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám a naopak nedostatečné zázemí vede i k závislostem. Právě pro lidi, kteří řeší oba tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska způsobu mé výchovy, konkrétně z dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. My se snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Plzeň. Na programu má mimo jiné účast na zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve fakultní nemocnici, návštěvu společnosti Škoda JS a nebo Doosan Škoda Power. V podvečer ho čeká setkání s občany v plzeňském kulturním domě Šeříkovka. V Radnicích na Rokycansku vzniknou nové pozemky pro rodinné domy. Rozvoj města schválili tamní zastupitelé. Nové parcely se teď v rámci změny územního plánu zapracovávají do projektu pro zavedení inženýrských sítí. Stocká nemocnice společně s Plzeňským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dnes pořádá akci Den veřejného zdraví. Uskuteční se od 11 do 15 hodin na náměstí v Tachově. Nemocnice nabídne bezplatná preventivní vyšetření a ukázky moderních nebo méně obvyklých forem léčby. Program je připravený i pro děti. Lékaři z pražské nemocnice Bolovka propustili Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. U muže se ani po 3 týdnech karantény nemoc neprojevila. V Česku byl hospitalizovaný na žádost americké ambasády. S nákazou se setkal při svém působení v africké nemocnici. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoku podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny Bahrajnu a Kuvajtu. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Zápas začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. A počasí čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 v Plzni Losiné bourala 3 osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Měli jste někdy na někoho pivku? Z čeho pivka vznikla, to se dozvíte v dnešním slovíčkaření.
3: Laika možná napadne poněkud odvážné vysvětlení, že pivka pochází z citoslovce vyjadřujícího výstřel, tedy piv pav. Máme na někoho vztek, že bychom ho nejraději zastřelili.
2: Jak daleko je takový výklad od pravdy, to si od Romana Stupky poslechněte za chvilku. 3 minuty po půl šesté.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
4: Další

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Pivka. Přesněji řečeno mít na někoho pivku, čímž rozumíme být na někoho rozloben nebo dokonce být proti němu dlouhodobě zaujat. Laika možná napadne poněkud odvážné vysvětlení, že pivka pochází z citoslovce vyjadřujícího výstřel, tedy piv pav. Máme na někoho vztek, že bychom ho nejraději zastřelili. A ono to zřejmě není až tak daleko od pravdy. Jedno vysvětlení se obrací na slovenské mít na někoho pik, tedy dopal. V úvahu přichází i německé eine pik auf in haben, což opět znamená mít na někoho zlost. Pik je tady odvozeno z francouzštiny od slova piqué, což je špice, píka, ale nebo také trpkost. Etymologové si dali práci, aby původ české pivky vystopovali, ale žádný z nich nedokázal vysvětlit, jak se K přeměnilo na F. A tak se nakonec přiklonili k tomu, že si to Češi opravdu spojili s citoslovcem výstřelu.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Víte, kde dneska odhalí sochu s názvem Madonna nemocných? Do 6. hodiny vám to ještě řekneme v tipech pro volný čas.
1: Počasí.
0: Teď se ale zaměřme na to, jak dneska bude. Čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 12 stupňů. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, rostlové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná na stupni číslo 1. 5 hodin 46 minut, aktuální čas.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Jsem hůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

sunt și trup.

0: 9 minut schází do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Lochotínském areálu fakultní nemocnice Plzeň se od 14 hodin uskuteční slavnostní odhalení sochy s názvem Madonna nemocných. Veřejnosti sochu představí vedení nemocnice spolu s nositelem myšlenky, autorem díla a generálním vikářem plzeňské diecéze Petrem Hruškou. Atrium Chockého hradu v Domažlicích ožije zpěvem ženského pěveckého sboru Canzoneta. V podvečer také uctí památku skladatele a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha. Od jehož narození uplynulo 150 let. Koncert začíná v 18 hodin. V plzeňském Zaxpabu vystoupí od 8 večer kapela Mňága a Žďorb. Pavilon Skla Klatovy láká na vernisáž výstavy prací studentů ateliéru Skla fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž začíná v 16 hodin. Západočeské muzeum v Plzni zve od 9 do 17 hodin do Šafaříkových sadů, kde bude řeč o nejvýznamnějších invazivních druzích u nás a o jejich dopadu na přírodní ekosystémy i městské prostředí. Od 16 hodin se pak uskuteční komentovaná exkurze přímo v terénu. V nebílovské Tuvora galerii si můžete prohlédnout výstavu Bílo nebylo. Svá díla tam vystavuje celkem 6 autorů a výstava potrvá už jenom do 18. června. Na velké množství zahraničních divadelních představení láká Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Koná se také tradiční soutěžní přehlídka tuzemských a slovenských profesionálních divadel. Festival potrvá do 14. června. Přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňští zastupitelé dnes projednají opětovný celodenní zákaz vjezdu aut do střední části americké třídy. Festival Skupova Plzeň nabídne do neděle 50 představení. Políšově staví nová hřiště pro fotbalisty. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zítková. V Plzni se dnes sejdou zastupitelé. Jejich 33. schůze začíná v 9 hodin na plzeňské radnici. Jak vyplývá z podkladu k zasedání, zastupitelé rozhodnou například o vyhlášení výtvarně sochařské soutěže o návrh sochy generála Petna pro nově budované Petn Los Muzeum v domě na Klatovské třídě 19. Projednají také další změnu dopravního režimu na aktuálně rekonstruované americké třídě.
4: Vedení města navrhuje zrušit 3 roky platnou výjimku, podle které smí do střední části americké třídy večer a v noci výjíždět veškerá auta. Podle návrhu má být tento úsek po rekonstrukci průjezdný opět jen pro veřejnou dopravu, integrovaný záchranný systém nebo dopravní obsluhu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň nabízí celkem 50 představení, potrvá do neděle. Letos je akce součástí republikového projektu Rok loutkového divadla, který připomíná zápis českého loutkářství na seznam UNESCO. Součástí je také soutěž českých a slovenských scén. Právě tato představení popisuje ředitel festivalu Jakub Hora.
5: 22 představení z Čech a Slovenska, zde bych mohl zmínit představení Proměna divadla Drak, které je skvělou verzí novou Kafkovy Proměny. Potom uvedeme představení Čáslavská Tokio 1964, divadlo Alfa, což je představení, za které získala Kristina Franková cenu Thálie. Určitě bych zmínil Bávrovou Marišu, která získala cenu Erik.
3: Holíšov na Jižním Plzeňsku začal se stavbou sportoviště. Sloužit bude hlavně fotbalistům, kteří budou moci využívat 2 menší hřiště s umělým trávníkem. Stavební práce by měly být hotové do poloviny září. Do stavby město investuje přibližně 10 milionů korun. Doplňuje starostka Holíšova Alena Borjanová z ODS.
6: Teď se tam vlastně vytěžuje ta zemina, aby se to srovnalo. Ty svahy vlastně se musely dělat tam nějaký opěrky, aby se to jako nesypalo, že, na to hřiště. A pak začnou s těma vrstvama, co tam jakoby patří ve finále. To bude celý oplocený ten areál, bude to uzavřený, budou tam 2 vrata, aby se to dalo obsloužit a vrátka, aby tam mohli chodit lidi.
3: Cenové stropy na benzín a naftu dnes mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín řidiči v Česku natankují maximálně za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléři méně než včera. Nafta zlevňuje o 22 haléřů a litr bude stát nejvíce 39 korun 69 haléřů. Vláda bude nejvyšší přípustné ceny paliv určovat do konce června.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajáře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
7: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
3: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje s legendární Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně, informuje o tom List The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Aktuálně hraje v Londýně s Kanaďankou Bokovou. Ještě před ní oslovila Williamsová také světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla.
1: Počasí.
3: Čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda 3 osobních aut se vyšetřuje na silnici 1/20 v Plzni Losiné. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tolik zprávy a za chvilku už vás pozveme do Rokycan na závody v akvatlonu a triatlonu, které pořádá olympijský medailista ze Sydney Jan Řehula. No a dneska se začíná akvatlonem.
10: Jedná se o kombinaci disciplín plavání a běhu. Vše se odehraje na rokycanském koupališti, kde je krásné zázemí, čistá voda, takže my se budeme těšit.
9: Za pár minut více informací, no a počkejte si také na dnešní kalendárium. Přejeme hezký čtvrtek, je 11. června.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Prázdný expres odvezl Naďu Urbánkovou a přijíždí Petr Jungmann s kalendářem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
0: Letošní rok je pro Povodí Ohře výjimečný. Už za pár dní oslaví tento státní podnik 60 let existence. Kromě tohoto výročí slaví vodohospodáři další významná jubilea jednotlivých přehrad a nádrží na řece Ohři. Jak probíhala jejich výstavba, jak je povodí připraveno na záplavy a není větším nebezpečím v dnešní době spíš sucho než velká voda? Nejen na to se budeme ptát generálního ředitele Povodí Ohře Jana Svejkovského. Bude naším hostem dneska dopoledne po 10. hodině. Tak si rozhovor určitě poslechněte. Za chvilku pár informací o dnešním počasí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňském kraji je teď ráno většinou zvětšená, ale proměnlivější oblačnost, aktuální teploty mezi 6 a 9 stupni Celsia. No a co nás čeká dál?
1: Počasí.
0: Proměnlivá oblačnost a během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky, ty budou k večeru a večer pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jenom přechodně zmenšovat. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. Máme 6 hodin a 19 minut.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sním tajný sen.

7 minut schází do půl sedmé. Bronzový olympijský medailista v triatlonu z her v Sydney, Jan Řehula, chce přimět děti k pohybu a proto pořádá i letos na Rokycanském koupališti a v jeho okolí závody v triatlonu a akvatlonu. Všechno začne za pár hodin a skončí.

0: takže my se budeme těšit.
1: Pro které kategorie je vlastně tenhle ten akvatlon určený?
0: Tak víceméně se jedná o kategorie od první třídy základní školy až po maturanty ze středních škol. Takže celé spektrum základních škol plus středoškoláci. My letos vlastně ve čtvrtek uděláme ještě sportovní odpoledne pro děti, takže ten, kdo přijde si zazávodit, může zdarma si tam vyzkoušet spousty sportů. Je tam beach volejbal, paddleboarding na tom koupališti, fotbálek, nějaké drobnější sporty.
1: Je možné dostavit se přímo na start, nebo je třeba být přihlášen dopředu?
0: V tuto chvíli už máme 150 dětí přihlášeno, což je radikální nárůst oproti loňským 37 účastníkům, takže to jsme rádi. Samozřejmě, kdo by chtěl se přihlásit nebo to zkusit přijít přímo v den závodu, tak ta možnost také existuje.
1: Není to jediný závod, k triatlonu patří kromě plavání a běhu také cyklistika, tak pojďme ještě k tomu, co připravujete na pátek, které závody.
0: V pátek na nás čeká triatlon, to znamená plavání, horské kolo a běh. Jsou to zase víceméně rozumné tratě, je to 400 ve vodě plavání, potom 6 km horské kolo a 3 km běh.
1: Mohou dorazit tady i amatéři, kteří se nevěnují tomu triatlonu, nějak cíleně netrénují, ale třeba by je tohle sportovní odvětví zajímalo, protože i tady ten závod je určen vlastně pro žáky základních středních škol.
0: Je to závod pro každého, nejde tam pouze o vítězství, spíš chceme přitáhnout děti k pohybu. Atmosféra je tam výborná, má to tradici tady ten závod vlastně, ale to už bude přímo u toho Vršíčka 21. ročník, takže ta tradice tu je.
1: No a trojici závodů, kterou pořádáte v pátek odpoledne, završí tedy ten Rocky Man. O jaký závod tady se jedná a pro koho je určen?
0: Rocky Man má dvouletou tradici, letos se uskuteční druhý ročník a je to vlastně závod pro každého, aby si zkusil vlastně terénní triatlon, takzvanou exterku, a nebo se může zúčastnit v soutěži štafet. Ve štafetách to vypadá tak, že jeden plave, druhý jede na kole a třetí běží. Informace k závodům najdete na webové stránce triatlonplzen.cz.
1: Zve na závody v triatlonu a také v akvatlonu do Rokycan organizátor Jan Řehula z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví pro rok 2028. Na přípravě kandidatury město spolupracovalo s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Mezinárodní folklorní festival SIOV se dnes přesouvá do Plzeňského muzea v přírodě v Plzni Bolevci. Hlavní festivalový program začne v pátek na hlavní scéně v Plzni u Branky v 18 hodin. Představí se téměř 20 souborů, mezi nimi i 8 zahraničních, třeba ze Slovenska, Chorvatska nebo Chile. Podrobnější informace najdete na webových stránkách festivalu. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku připravují revitalizaci parku u Náveského rybníka. Kromě zeleně a upravených cest tu radnice nainstaluje kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti. Moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení. Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce potrvají několik měsíců a návštěvníky areálu neomezí. Novým trenérem ostravských fotbalistů je Roman Skuhravý. Do Baníku, kde nahradil Josefa Dvorníka, přišel ze Slovácka. Skuhravý tak vyměnil dva týmy, které se v minulé sezóně zachránili v lize až v baráži. Do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Českému rozhlasu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. A dnešní počasí čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky a nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 169 u obce Rejštejn na Klatovsku havaroval motorkář a na porouchané auto dejte pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu, kilometr 70 u Plzně Letkova. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na které hudební nástroje hrál tatínek Petr Geisler? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Ester Geislerové. Pár podrobností uslyšíte za chvilku. Teď se hlásí František Nedvěd. 6 hodin a 33 minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením, Ester Geislerová. Dozvíme se například to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: No a teď ráno ještě do 7. hodiny vás pozveme do Stoda na sobotní běh pro zdravotního klauna.
3: Běhu se můžou zúčastnit všichni. Máme 2 základní kategorie. Závodníci a nezávodníci.
0: Podrobnosti ještě do 7. Teď je 6.41. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, minuta nám schází do 6:45.
1: Počasí.
0: Dneska nás v regionu čeká proměnlivá oblačnost a během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru a večer pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jenom přechodně zmenšovat. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pala z popela, ale popelka to není, jasný pane. Lucí Bílou za chvilku vystřídají činasky, máme 6 hodin a 49 minut. Běh pro zdravotního klauna se pozítří v sobotu 13. června koná ve Stodě. Poběží se po cyklostezce k Hotěšovskému jezu, no a veškeré startovné dostane zmíněná dobročinná organizace.
1: Myslíme si, že zdravotní klaun jako organizace je obrovsky prospěšná, protože přijít k nemocným dětem nebo na druhé straně přijít k stárnoucím lidem, kteří už nemají v podstatě žádnou naději, a dělat jim veselí a dodávat jim náladu, to je tak záslužná práce, že si to přece zaslouží pomoc.
2: Kdo se může běhu zúčastnit?
1: Běhu se můžou zúčastnit všichni. Máme dvě základní kategorie. Závodníci a nezávodníci. Ti závodníci běží zase ve dvou kategoriích, dospělí a děti. Ti, co nezávodí, tak si můžou jít pěšky, můžou si to vyklusat, můžou si vzít dětský kočárek a jít to s kočárkem, nebo budou k dispozici koloběžky, takže to můžou odjet na kole.
2: A uvítáte tedy na běhu i mimo stocké?
1: To bychom chtěli nejvíc. Běh není určen jenom pro stocké občany, ale je určen pro širokou veřejnost, takže čím víc nás bude, tím lépe.
2: Sebe Pavel Cích, vedoucí stockého městského kulturního střediska. Kdy a kde se můžeme zaregistrovat?
1: Zaregistrovat se můžeme na místě, to znamená 13. června v 8 hodin ráno na městském stadionu a v 10 hodin se startuje.
2: Jak dlouhá je trasa?
1: 6 kilometrů pro závodní kategorii a libovolná trasa pro nezávodní.
2: Pokud chcete udělat něco pro dobrou věc i pro své zdraví, zúčastněte se stockého běhu pro zdravotního klauna. Ze Stoda Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň chce být evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028. Hasičská zbrojnice v Bojanovicích u Rabí na Klatovsku bude mít vlastní vodu. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví pro rok 2028. Na přípravě kandidatury město spolupracovalo s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Jak město uvedlo v tiskové zprávě, titul by pomohl dobrovolnictví více zpropagovat a zvýšit jeho společenskou prestiž.
2: Cílem soutěže je podporovat zviditelňování místních aktivit v oblasti dobrovolnictví. O titul usilují ještě další tři evropská města z Itálie, Španělska a Dánska. Výsledky soutěže se kandidáti dozví v prosinci. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
1: Město Rabí na Klatovsku zajistí vodu hasičům v Bojanovicích. V obci není vodovod a lidé tam mají své vlastní studny. Hasičská zbrojnice ale zatím svůj stroj nemá. Akci podpoří i krajská dotace, říká starosta Rabí Miroslav Kraucher.
3: Budeme dělat vrt u hasičárny, u zbrojnice, která je využívána převážně dneska k setkávání občanů, ke kulturním akcím a do dneška tam není voda. Tak to napravíme a tam jsou náklady zhruba 500 000 a dotace bude 300 tisíc.
1: Město už vybralo zhotovitele a vrtat se bude o prázdninách. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory a nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla čtyřstovku za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála pouze s Norkou Jagrovou. Uštěpařka Nikola Ogrodníková skončila osmá. Čeští fotbalisté v noci na zítra vstoupí do mistrovství světa. Mexické Guadalajáře je čekají jeho Korejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo 3 až 6 tisíc českých fanoušků. Na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
4: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si ty podpory v Česku. Vnímáme ji.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. V silnějších přehánkách a slabé bouřce se mohou objevit i krupky nebo malé kroupy. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 169 na trase Svojše-Rejštyň na Klatovsku havaroval motorkář, nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné čtvrteční ráno vám přejeme a díky za to, že jste s námi na hodinách aktuálně 5 minut po 7 hodině. Návštěva nudistické pláže u plzeňského Boleváku. I tak může vypadat program některých souborů během Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni. Pokud vás zajímají podrobnosti, tak si na ně počkejte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Vědí děti, co označuje slovo kýč? Za chvilku to zjistíme v rubrice Ahoj rádio. Trpasličí protest. Nám, sádrovým trpaslíkům, už se dlouho příčí, že nás lidi dají před dům, pak nás nazvou kýči. Proto právě svoláváme demonstraci za mostem, kde svůj hněv najevo dáme, na truc všem, tam vyrostem.

0: občas slýcháme slovo kýč. Co je to?
1: Je to část těla. Míč, kývl, prst, pohádka, hruška, videohra, kropáč, kytka, trýč, hodiny, klíč.

0: 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A už se slyšíme s meteoroložkou Martou Suchou, tak jak vypadá dnešní počasí? Hezký den.
2: Dobré ráno, tak oblačnost je částečně protrhaná v těchto chvílích, přechodně místy až polojasno. Teploty se pohybují mezi 9 a 11 stupně Celsia, na horách pak od 5 do 7 stupňů Celsia.
0: Co přinesou další hodiny?
2: Oblačnost dnes bude v chladném vzduchu, který k nám proudí mezi tlakovou výší nad jihozápadní Evropou a tlakovou níží nad severní Evropou, proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Srážky budou večer ustávat a později ubude přechodně i oblačnost v průběhu dne, ale po většinu dne budeme muset s nimi počítat. Nejvyšší denní teploty budou pouze mezi 14 a 17 stupni, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia. Pocitová teplota ta bude ale ještě o několik stupňů nižší, bude ji snižovat mírný západní vítr, který povane průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a v přeháňkách bude vítr přechodně zesilovat.
0: Přejeme pocitově příjemné ráno do doby, než se v příští hodině opět uslyšíme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeň patří lidovému umění. Znovu po roce hostí Mezinárodní folklorní festival SIOF. Kromě domácích souborů z Plzně se divákům představí třeba Národopisný soubor Postřekov, Úsměv z Horní Břízy, Zlínská Vonica, ale i řada zahraničních skupin. Vůbec nejdál to měl letos do Plzně soubor z Chile.
1: Soubor se jmenuje Pro Archi, je to vlastně zkrácení na názvu Projection Artistica de Chile, což volně znamená představení umění z Chile.
2: Představuje nám jeden ze souborů letošního ročníku Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň, moderátorka, kdysi taky pečovatelka vlastně o zahraniční soubory, Eliška Dostalová. Ovšem tohle není jediný zahraniční soubor, co ty další?
1: Máme tady soubory například ze Slovenska, Chorvatska, Francie, Ukrajiny a nebo z Portugalska. U některých z nich navazujeme i na několikaletou spolupráci mezi Plzní a těmi partnerskými městy a tak se nám to tak hezky propojuje s tím naším domovským městem, kde vlastně festival pořádáme.
2: Jak už zaznělo, vy jste soubory dlouhá léta provázela. Jak je to složité jim nabídnout atraktivní program, aby se tady v Plzni bavili?
1: Celkově mají soubory velký zájem o to poznat kulturu Plzně. Velmi často a rádi se chodí dívat do pivovaru a ochutnávat naše plzeňské pivo. A zároveň některé památky, jako například Plzeňskou věž nebo Národopisné muzeum, také navštěvují.

0: pátek nám začíná program v 5 hodin, kdy zahájí dechový orchestr Ambito, ale v dobrém jsme se v Plzni sešli, což je takový náš tradiční zahajovací program, začíná v 6 večer. V sobotu ve 2 odpoledne si s námi budete moci zatančit v rámci Roztančené ulice. Každopádně bych tady ráda vypíchla takové 2 pořady, které jsou určitě zajímavé a takové tradiční. První je ve 3 hodiny odpoledne Plzeňská folklorní zastavení a druhý je v 19.00 Všichni mít družičky za stolem sedíte. Je to pořad, který bude zpracovávat tradiční svatbu Schocka, Plzeňská a Horácka. Představí se vám během něj soubory Jiskra, Postřekov a Mladina.
1: No a neděle ta už patří tradičně dětem. Pořad Nebudeme pořád tak maličký začne v 11 hodin. Ještě něco, co dodat k festivalu, k tomu letošnímu ročníku?
0: V neděli se s námi budou loučit zahraniční hosté a to bude od 13.00 a také se na nás můžete přijít podívat do naší další festivalové scény a to konkrétně do Habermanova parku, kde bude od 14.00 Doubravecké folklorní odpoledne.
1: Dodává a zároveň nás zve na 28. Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň Eliška Dostalová. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se dnes koná jednání zastupitelstva města. Probírat budou mimo jiné soutěž na návrh sochy generála Petna v Petenolos muzeum a nebo třeba rozhodnutí o využití nebo nevyužití předkupního práva města na odkoupení objektu rozhledny Chlum a další. V Plzeňském kraji přibývá studentů vysokých škol, a to hlavně díky silným ročníkům rodičů narozených v 70. letech minulého století. Vinou nižší porodnosti naopak ubývá dětí v mateřských školách. Pokles jejich počtu byl částečně vykompenzovaný dětmi uprchlíků z Ukrajiny, uvedla to plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Agentura ochrany přírody a krajiny dnes v centru Plzně představí invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozvědí, proč jsou pro přírodu rizikem a co mohou proti jejich šíření sami dělat. Celostátní stánek budou mít ochranáři v Šafaříkových sadech u Západočeského muzea od 9 do 17 hodin. V 16 hodin začíná komentovaná exkurze. Týden invazních druhů končí v neděli. Poslaneckou sněmovnu dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá. V Mexiku začne 23. mistrovství světa ve fotbale. V 21 hodin středoevropského času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu v noci zápasem proti Jižní Koreji. Hrát se bude v mexické Guadalajáře. Utkání začne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. A dnešní počasí čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo slabší bouřky. Ty budou k večeru ustávat a oblačnost se bude částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 169 na trase Svojše-Reinštejn na Klatovsku pozor na nehodu motorky, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po desetiletích bude znovu jezdit autobus z Tachova do Bavorska a zpět. Přeštice modernizují centrální čistírnu odpadních vod a městské oslavy ve Stříbře se konají každoročně od roku 2000. Podrobněji k těmto tématům v rubrice O čem se píše za chvilku.

0: ještě z dob Žentouru v 7 hodin a 41 minut. Hezké ráno.
1: O čem se píše?
0: Po mnoha desetiletích bude obnoveno autobusové spojení mezi Tachovem a bavorskými městy Bernau a Tirschenreuth. Slavnostní zahájení provozu pravidelné linky se uskuteční tuto neděli. Jak upozorňují tachovské listy, pro region to znamená mnohem víc než jenom nový zápis v jízdním řádu. Linka opětovně propojí životy lidí na obou stranách hranice. Potěší také turisty, kteří se díky ní snáz dostanou do jízdárny Světce a historického parku Bernau-Tachov. Město Přeštice modernizuje centrální čistírnu odpadních vod. Cílem je navýšení její kapacity. Předpokládané náklady se pohybují kolem 70 milionů korun. Práce už probíhají. Dočtete se v Přeštických novinách. Ty podrobně rozebírají nedávno dokončenou instalaci fotovoltaické elektrárny na čistírně odpadních vod a také na úpravně vody. Fotovoltaika pro město znamená nejen úsporu peněz, ale především ochranu před budoucími výkyvy cen na trhu s energiemi. Příbrský zpravodaj slovem i fotografií připomíná vznik tradice pravidelných městských oslav ve Stříbře. Poprvé proběhly v červnu 2000 a jejich součástí byl i křest publikace Stříbro do roku 2000 a nebo dějiny jednoho města autorské dvojice Vladimír Bystrický a Kateřina Rubášová. Letos se městské slavnosti konají od zítřka do neděle. Jejich podrobný program také najdete ve zpravodaji města Stříbra.

0: čtvrtek 11. června na hodinách 7 hodin a 46 minut. Za chvilku od nás voda a taky pivo. Rozumějte, voda živá v podání Anety Langerové a telefonická soutěž o dva dárkové poukazy na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj. Počasí. Venku nás dneska čeká proměnlivá oblačnost, během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky, ty budou k večeru a večer pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, a ne, ale jenom přechodně zmenšovat. Nejvyšší denní teploty mezi 14 a 17, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Teď už pro vás máme dva poukazy na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj s platností do 3. června 2027. Začíná soutěž na čísle 221 554 222. Držím vám palce. Vydejte se na prohlídku pivovaru, který ročně navštíví 100 000 turistů z celého světa. Prohlídka se pyšní oceněním za nejlepší pivovarskou trasu v Evropě za rok 2024, které získala v rámci prestižní mezinárodní soutěže World Travel Awards. Během ní navštívíte mimo jiné i moderní varnu, stáčírnu a v proslulých ležáckých sklepích ochutnáte nefiltrované pivo přímo z ležáckého sudu. Ta zmíněná moderní varna má denní kapacitu skoro 1 000 000, 2 000 000 anebo 3 000 000 piv. Tak nám dejte vědět, dlouho neotálejte a ozvěte se na čísle 221 554 222. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koho to máme?
1: Já jsem Rudolf z Tachovska.
0: Rudolfe, zdravím vás, máte pro mě správnou odpověď.
1: No, protože to nevím, budu typovat, a když nevíš, říkají, že mám dát B.
0: Řídil jste se v tom tím v životě a vycházelo to?
1: No, moc ne, ale jako teď, když nějaká ta soutěže, tak jako, ale je to tak možná 50 na 50, vždycky to Bčko.
0: Rudolfe, je mi to strašně moc líto, ale to moc ne platí i tentokrát.
1: No, to se nedá nic dělat.
0: Jsem rád, že to berete sportovně, mějte se moc
1: hezky. Určitě, tak na to někdy vyjde příště.
0: Děkujeme za účast, ať se vám daří, naschledanou.
1: Tak jo, tak zatím naschledanou.
0: Můžeme pokračovat, linka do studia 221 554 222. Tak kdo je tam teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, Richard.
0: Richarde, povídejte.
2: Ani já nevím a také budu typovat a typuju za C.
0: 3 000 000 piv. Když nevíte, ano. Dejte tam Cčko, to vám říkali.
2: Ano, tak, to asi. To říkali dobře.
0: Tak si to parádně užijte a gratuluju. Naschledanou.
2: Díky moc, naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů. O víkendu začne jezdit nová přeshraniční autobusová linka z Tachova do Bavorska. Okolí svatého Jiří v Plzni na Doubravce čeká proměna. Lidé si přejí zachovat přírodní charakter a zvýšit bezpečnost. Bude proměnlivá oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Volající se vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Osloveným lidem tvrdí, že řeší zneužití jejich identity nebo bankovního účtu. Následně po nich požadují citlivé informace a nebo je nutí k rychlému jednání, aby zvýšili svou důvěryhodnost, posílají obětem fotografii služebního průkazu. Pokračuje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
3: Nikdy policie neposílá služební průkaz, svou identifikaci nikomu přes telefon. Policista se tak prokazuje jenom při osobním jednání.
2: Tachovsko a Bavorsko propojí už tento týden nová přeshraniční autobusová linka. Na pravidelném spojení se dohodlo se zástupci plzeňského organizátora veřejné dopravy s partnery z německé strany.
4: Autobusová linka pojede na trase Tachov, Bernau, Tirschenreuth. Fungovat začne 14. června a jezdit bude třikrát denně. Jednou ze zastávek budou i Světce, kde je možné navštívit opravenou jízdárnu. Díky lince se lidé dostanou i třeba do historického parku Bernau. Z Tachovska Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Čtvrtý plzeňský obvod připravuje úpravu okolí kostela svatého Jiří a Pecihrádku. S návrhem proměny pomohli přímo obyvatelé prostřednictvím pocitové mapy. Průzkumu se zúčastnilo 129 respondentů, kteří označili 16 bodů podle toho, jak se v nich cítí. Nejčastěji požadovali zachování přírodního charakteru a zvýšení bezpečnosti. Výsledky teď poslouží jako podklad pro vznik studie, říká starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup z ANO.
5: Září se plánuje veřejné představení koncepce studie a do poloviny října budou moci lidé koncepci připomínkovat. Plánovaná revitalizace se týká území přibližně vymezené břehy Úslavy, a to od lávky v Chrastecké ulici, po lávku přes Berounku k Pecihrádku a loukami kolem svatého Jiří a okolí Pecihrádku.
2: O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo a pršet. Výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se mohou dostat až na 20 stupňů.
6: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková nebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě za stavu 5-6 z pohledu české hráčky přerušili kvůli dešti.
6: Počasí.
2: Čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru pozvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. V silnějších přehánkách a slabší bouřce se mohou objevit i krupky a nebo malé kroupy. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzni v ulici Studentská ve směru do centra města za kruhovým objezdem pozor na porouchané auto. V Plzni v ulici Prokopova bourala dvě osobní auta blízko křížení s ulicí Kotkova a v Domažlicích ulici Švabinského se srazila dvě osobní auta s dodávkou i tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné čtvrteční ráno, máme 5 minut po 8 hodině. Pouštění draků, to je oblíbená, zejména podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvilku s Martinem Písaříkem. Tak hezký den.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

se kládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucom zkýší, finaj mu dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Víc než 100 artefaktů zapůjčených lidmi z celého Česka nabídne jubilejní výstava Hurvínek 100. V Západočeském muzeu v Plzni začne sice až zítra, ale už za malou chvilku vás na ně pozveme. Počasí. Venku nás čeká proměnlivá oblačnost, během dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky, ty budou k večeru a večer zvolna ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jenom přechodně zmenšovat. Nejvyšší denní teploty je mezi 14 a 17, na horách do 12 stupňů Celsia, mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I od nás už víte, že letos je to 100 let, kdy pro diváky ožil a taky poprvé promluvil Hurvínek. Nejdůležitější okamžiky v příběhu téhle slavné loutky od zítřka připomene výstava v Západočeskému muzeu v Plzni, nazvaná jednoduše Hurvínek 100. Já už teď zdravím Markétu Formanovou, což je spoluautorka výstavy a taky vedoucí muzea loutek. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Hurvínek tedy letos slaví stovku. Čím je podle vás stále tak výjimečný?
1: Hurvínek je podle mě výjimečný hlavně tím, že má i po těch 100 letech stále co nabídnout, že není nějakou žijící relikví nebo nostalgickou vzpomínkou na dětství, ale že má stále hodně energie a pořád ho vnímáme jako mladého kluka, ne stoletého staříka, a pořád má co nabídnout i dnešnímu publiku, ale zároveň já teda musím říct, že to se netýká jenom Hurvínka, ale i jeho táty z Pejbla, protože si myslím, že právě ta fungující komická dvojce tvoří tu nesmrtelnost.
0: Teď jste s Hurvínkem strávila spoustu času, zlobil hodně?
1: Strašně moc. Má pořád hodně energie na zlobení.
0: Tak je všechno v pořádku. Zítra se jubilejní výstava otevře, má herní a muzejní část. Co návštěvníky čeká v té herní části a co naopak v té muzejní?
1: Těch částí je dokonce trochu víc. My jsme přemýšleli, co vlastně návštěvníkům nabídnout, tak abychom je mohli trochu překvapit i dovzdělat, zároveň abychom využili i sbírkové předměty a nebyla to nuda. Takže v té první informační části návštěvníky pozveme přímo do bytu z Pejblových. Hurvínek má totiž i příjmení, což se málo kdy člověku dojde, že to je Hurvínek z Pejbl, protože si myslíme, že právě u nich přímo na návštěvě doma se můžeme o nich nejvíc dozvědět. V té druhé, v té herní části, tak tam to je potom takový jako trenažér nebo simulátor Hurvínkova života a návštěvníci si tam mohou vyzkoušet různé věci z jeho života. Jak chodí, jak jezdí na koloběžce, projíždí s ní svět, jak mluví, můžou si s ním povídat vtipy, můžou si s ním hrát hru a spoustu dalších věcí. Dokonce je tam vidět i rentgen Hurvínka, tak abychom o něm opravdu věděli všechno. V té třetí části, to je potom audiovizuální část, tam si můžeme srovnat, jak Hurvínek asi před 70-80 lety vystupoval v kině, ale zároveň se můžeme podívat i na večerničky ze 70. let a poslouchat si různě staré nahrávky z gramofonových desek. A v té poslední, to už je Hurvínkovo muzeum, to už je vážná věc, tam máme ve vitrínách více než 100 exponátů celé České republiky, protože kurátorka Veronika Plachá oslovila už před 2 lety muzea po celých Čechách a byly tak hodné ty muzea, že nám zapůjčili všechny své exponáty, co souvisí s Hurvínkem, takže tam máme opravdu velikou směsku exponátů.
0: V té souvislosti dovolte takové malé novinářské kliše. Najdou návštěvníci na výstavě nějaký unikátní exponát nebo zajímavost, která stojí za zvláštní pozornost?
1: Tak vzhledem k tomu, že tím žijeme poslední 2 roky, tak si myslíme, že jich tam najdou víc než 100. Ale abych trochu naznačila, tak jsou tam třeba exponáty spojené s válkou a s Hurvínkem, to je zajímavá kapitola z jeho historie. Jsou tam vzpomínky na řezbáře, to je důležité zmiňovat rodinu Nosků, Gustava Noska, který ho vyřezal, i Karla Noska, který vyřezal z Pejbla. Ale tím nekončíme, protože je tam i pan Moravec, který vyřezal asi nejvíc Hurvínků na světě a dosud je vyřezává pro divadlo z Pejbla Hurvínka, tak o tom tam máme i film, i jeho loutky. A jinak tam máme Hurvínka víceméně na všem, protože on je popkulturní postava a v průběhu těch 100 let tak se objevil na známkách, na mincích, na talířích, na oblečení, úplně prostě na všem. Přijďte se podívat.
0: Bude lidi vítat u vstupu?

0: 4. dubna v roce 2027, ale protože je tam tolik zajímavostí, tak si myslím, že nebude dobré to nechávat na poslední chvíli. A určená ta výstava je všem. My jsme mysleli na všechny věkové kategorie, takže i co se týká třeba informací, tak když jenom projdete tu výstavu, tak budete nacítíte ten základ. Když vás to bude víc zajímat, tak si přečtete popisky, kterých tam není mnoho. Když vás to bude ještě víc zajímat, tak si stáhnete audio guide a budete mít mnoho informací. A když už se budete chtít stát expertem, tak si zakoupíte i publikaci.
1: A v tuto chvíli se musíme loučit, a to stylově. Markéta Formanová, děkujeme
0: za
1: slyšenou.
0: Děkuju a za všechny na výstavu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ještě půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Plzeň. Na programu má mimo jiné účast na zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve fakultní nemocnici, návštěvu společnosti Škoda JS nebo Doosan Škoda Power. Podvečer ho čeká setkání s občany v plzeňském kulturním domě Šeříkovka. Na Šumavě finiš

0: Vyhodnocují přípravy horské služby na letní sezonu. Záchranáři ladí vybavení, techniku i postupy pro zásahy v horském terénu. Více ve zprávách za půl hodiny. V Rokycanech se opět konají komentované prohlídky města. Tentokrát zavedou návštěvníky za příběhy rokycanských předměstí. Jak město informuje na svém webu, připravené jsou dvě prohlídky. První se uskuteční dnes v 16 hodin a druhá 19. července. Sraz účastníků je u Rokycanské radnice. Musí se ale předem registrovat v informačním centru Rokycany. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrné výši necelých 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobku pro kupující. České fotbalisty čeká úvodní duel na mistrovství světa. V noci na pátek ve 4 hodiny ráno našeho času nastoupí proti Jižní Koreji. A dnešní počasí čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo slabší bouřky, které budou k večeru ustávat a oblačnost se bude později částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na silnici u Dobřan blízko Martinské stěny. V Plzni v ulici Studentská ve směru do centra města za kruhovým objezdem pozor na porouchané auto. V Plzni v ulici Přemyslova bourala dvě osobní auta, je to blízko křížení s ulicí Kotkova. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na porouchané auto u Plzně Koterova. A v Domažlicích v ulici Švabinského se srazila tři auta, i tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Existují lidé, kteří vám i po desítkách let dokážou odrecitovat celé básničky, které se kdysi nabiflovaly ve škole. Možná by to svedla i herečka Tereza Kostková, která měla od rodičů skvělou průpravu. Jak se jí dařilo na recitačních soutěžích, to vám za chvilku řekne sama. Máme 3 minuty po půl deváté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Ještě 5 minut a bude 8:45. Když se narodíte do herecké rodiny a jablko ve vašem případě nepadlo daleko od stromu, dá se předpokládat, že se už v útlém věku začnete umělecky vyjadřovat. A tak není divu, že Tereza Kostková se už jako malá holka účastnila soutěží v recitaci. Takhle na to herečka, která v neděli oslaví 50. vzpomíná.
1: Já jsem se právě adekvátně své činoherní rodině věnovala recitaci a účastnila jsem se přirozeně od prvních možných kručků pražského vajíčka, pražského kalichu, valmezu, všeho, co jsem mohla. A moje první v 6 letech bylo pražské vajíčko. Já jsem se opravdu strašně těšila, moc jsem na to, na žofíně, bylo to kolo a táta mě připravoval. Dnes jsem schopna posoudit, jaká to je čest, když vás může připravovat fakt prostě takovej jako člověk, protože už na to koukám jako dospělé. A my jsme tenkrát vybrali Pop a Balda od Puškina, pohádku ve verších, krásnou, která byla asi 10stránková a my jsme ji seškrtali asi na 6 stran. Já jsem to celý uměla. A dnes mohu posoudit, že díky tátovi, který mi uměl vysvětlit obsah a vysvětlit mi, jak se recituje, a ne takový to jako cestička k domovu, krásně se vyne, jo, ne takový tyhle, jak ty děti nebohý, nedávají vůbec důraz, nevědí, co říkají v té škole. Táta mě opravdu naučil, prostě mě vedl k tomu, abych to celý opravdu vyprávěla. Takže si myslím, že jsem to fakt říkala dobře. Bohužel teda nastalo to, že jsem přišla, celý jsem to v tom žofíně, dodnes to vidím, odrecitovala a oni mě diskvalifikovali.
2: Pro boha za co?
1: Protože to je na můj věk příliš dlouhé.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: 8 hodin a 45 minut, opět zdravíme meteorologku Martu Suchou, tak co nám dělá počasí v regionu, dobrý den.
2: Hezký den, oblačnost je částečně protrhaná, převažuje ale zataženo nebo skoro zataženo. Na Šumavě se už vytvořily i přehánky, teploty ty se pohybují kolem 11 nebo 12 stupňů Celsia.
1: Bude se trhat dál nebo nebude?
2: Tak bude proměnlivá, ale převažovat bude zvětšená oblačnost i v průběhu dne. Jinak nám mezi tlakovou výší nad jihozápadní Evropou a tlakovou níží nad severní Evropou proudí chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, právě proto tedy ta proměnlivá oblačnost. Už během dopoledne budou postupně přibývat přehánky nebo bouřky, srážky budou dnes četné, budou ustávat až večer a později pak ve večerních hodinách, pozdějších večerních hodinách ubude přechodně i oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách budou mezi 9 a 12 stupni, pocitová teplota, ta bude ale ještě o několik stupňů nižší, bude ji snižovat mírný západní vítr, který povane průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a bude v přeháňkách a bouřkách přechodně zesilovat.
1: No, už nás zajímá jenom to, co bude přibývat a ubývat zítra.
2: Tak v noci i zítra bude převážně zataženo. Zítra ráno a dopoledne bude slabě pršet, zejména na západě kraje. Noc bude tedy bez srážek a v průběhu zítřejšího dne, potom později kolem poledne, odpoledne se srážkami počítáme i jinde v regionu. Zatím to vypadá, že nejvíce srážek bude ve večerních hodinách zítra. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, ráno bude chladnější než to dnešní. Maxima budou podobná jako dnes od 14 do 17 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tak si dneska nešlapejte po štěstí. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 51 minut a přeje vám hezký den. Michaela Vondráčková, to je žena, která vás provede rozhlasovým dopolednem. Tak hezký poslech.

Věděli jste, že v Tlumačově na Domažlicku mají vyhlídkovou věž? Dřevěná konstrukce byla postavena v roce 2012. Naskytne se vám výhled na samotný Tlumačov. Jihovýchodním směrem uvidíte gdyňskou pahorkatinu s Korábem a hradem Riesenberg, dále Srnčí vrch, Ulíkovskou horu, Nový Herštejn, Gdyni nebo Mrákov. Na jihu spatříte vrcholové partie Šumavy v oblasti Nýrska a také část česko-bavorského hraničního hřbetu. Za dobré viditelnosti je vidět Špičák, Ostrý, Pancíř či Svaroh.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňští zastupitelé dnes projednají opětovný celodenní zákaz vjezdu aut do střední části americké třídy. Na letní sezonu na Šumavě se připravuje horší.

0: Horská služba nejčastěji zasahuje u zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. V Plzni se scházejí zastupitelé. Jejich 33. schůze začíná na plzeňské radnici v těchto chvílích. Jak vyplývá z podkladu k zasedání, zastupitelé rozhodnou například o vyhlášení soutěže o návrh sochy generála Petna pro nově budované Petnolos muzeum v domě na Klatovské třídě 19. Zastupitelé projednají také další změnu dopravního režimu na aktuálně rekonstruované americké třídě.
1: Vedení města navrhuje zrušit 3 roky platnou výjimku, podle které smí do střední části americké třídy večer a v noci vjíždět veškerá auta. Podle návrhu má být tento úsek po rekonstrukci průjezdný opět jen pro veřejnou dopravu, integrovaný záchranný systém nebo dopravní obsluhu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Na Šumavě finišují přípravy horské služby na letní sezonu. Záchranáři ladí vybavení, techniku i postupy pro zásahy v horském terénu. Nejvíce jich v posledních letech souvisí se zraněními turistů na elektrokolech a elektrokoloběžkách, potvrzuje zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
2: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
0: Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Její generální ředitel Tomáš Hulka říká, že pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí.
3: Požadavky ze stran organizací Karlovarského kraje půjdou přes jednoho koordinátora a náš koordinátor, pan ředitel plukovník Pták z věznice Horní Slavkov, společně určí, která ta z těch akcí má přednost a která věznice do kterého místa taky na základě dojezdu a počtu vězňů v ten daný moment pojede. Sport.
0: Čeští fotbalisté vstoupí v noci na pátek do mistrovství světa. O 4 hodin ráno našeho času je čeká duel proti Jižní Koreji. 20-letý Američan Jacoby Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu v Eugene se blízkl časem 12,75 sekundy. Počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách bude 9 až 12. Povane mírný západní vítr, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. V silnějších přehánkách a slabé bouřce se mohou objevit i krupky a nebo malé kroupy. Biozátěž je dnes na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Dobřan na jižním Plzeňsku bourala 2 osobní auta blízko Martinské stěny. V Plzni v ulici Přemyslova u křížení s ulicí Kotkova se srazila další 2 osobní auta. I tam se nehoda vyšetřuje, projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Devět hodin a 4 minuty, pěkné teď už dopoledne přejeme, s vámi je dopolední vysílání rádia vašeho kraje a už za chvilku se podíváme k plzeňské polevecké rybniční soustavě. Z archivního snímku pro vás dnes máme pěknou scénku v podání Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka, název má Důchod a guláš. Ovšem bude toho daleko víc, z muziky teď třeba skupina Jelen, přejeme krásné dopoledne.
4: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Znáte Voleveckou rybniční soustavu? Nachází se na severním okraji města Plzně a čítá celkem 10 rybníků. Až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rybniční soustava rozprostírá v plzeňském katastrálním území zvaném Bolevec. Do Bolevecké rybniční soustavy patří i dva malé rybníky s roztomilými názvy Košinář a Nováček.
1: Rybník Košinář se rozprostírá nad městskými sádkami. Založen byl před více než 330 lety, konkrétně v roce 1694. Jeho rozloha je 6,3 hektaru. Jak mi řekla Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně, proč se rybníku říká právě Košinář?
2: Jeho jméno pochází od vrb, které lemovaly jeho břehy a z nich se stříhaly větve nebo proutí na košíky. Ale od rybníka Košináře o kousek dál bylo ještě několik malých rybníčků, těm se říkalo dubišáčky. Byly to výtěrové rybníčky, které už zanikly.
1: Jaké ryby se tam třely?
2: Tady se chovaly hodně kapři, takže předpokládáme, že se tam vytírali hlavně kapři.
1: Do historie Košináře se zapsal například rok 2002, kdy během povodní byla poškozena hráz rybníka. O 3 roky později se rybník dočkal odbahnění. Kolem rybníka vedou také turistická značení. Bývá tak místem, kterým lidé prochází v rámci svých turistických výletů. Dalším malým rybníkem v Bolevecké rybniční soustavě je Nováček s rozlohou necelých 0,9 hektaru.
2: Ten byl založen po roce 1460. Jako poslední z té původní gotické bolevecké rybniční soustavy. A v té době, protože byl tak malý, tak se používal jako sádky. Nyní ho používáme jako usazovací pro vylepšení vody, která odtéká ze šídlovského rybníka nad ním, a manipulační pro manipulaci s vodou mezi těmi dvěmi rybníky, které jsou nad ním a pod ním, tedy šídlovským a třemošenským.
1: Říká Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně detaily o malém rybníku Nováčku, který patří do Bolevecké rybniční soustavy a který byl v roce 2025 odbahněn a současně také opraven. Rybniční soustavu najdeme v místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A slovo v našem vysílání teď na chvilku dostanou Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Scénka má název Důchod a guláš.
2: Jestli vy to nevidíte moc černě.
3: No ne, no, tak...
2: Důchody se u nás zvyšujou pořád.
3: Já vím,
2: a ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
3: Já bych to nevěděl.
2: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
3: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malej důchod.
2: No.
3: No tak on si vypíše, on píše hodně.
2: Jo, on píše.
3: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
2: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden buřt.
3: A proč?
2: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
3: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla buřt, já dostal chuťky, já bych si něco dal.
2: Víte, já mám všechny dva banány.
3: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky, když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
2: Jak
3: až
2: to?
3: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
2: Jo.
3: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
2: A jaký to je?
3: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
2: Nepovídal, povídejte.
3: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
2: Ne.
3: A zase sprcha, ale něco černýho.
2: Magy.
3: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, tady už je několik tipů pro dnešní den. V Lochotinském areálu fakultní nemocnice Plzeň se od 14 hodin uskuteční slavnostní odhalení sochy s názvem Madonna nemocných. Veřejnosti sochu představí vedení nemocnice spolu s nositelem myšlenky, autorem díla a generálním vikářem plzeňské diecéze Petrem Hruškou. Atrium Chodského hradu v Domažlicích ožije zpěvem ženského pěveckého sboru Kanzoneta. V podvečer také uctí památku skladatele a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha, od jehož narození uplynulo 150 let. Koncert začíná v 18 hodin. Na velké množství zahraničních divadelních představení láká Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Koná se také tradiční soutěžní přehlídka tuzemských a slovenských profesionálních divadel. Festival potrvá do 14. června. Bolevecké folklorní zastavení v rámci 28. Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň proběhne dnes na Selském dvoře u Matoušů v Plzni Polevci. Vystoupí soubory z České republiky, Francie, Slovenska, Korfu, Portugalska nebo Chile. Začátek je v 18 hodin a akce proběhne za každého počasí. Vstup je zdarma. V Chebu dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky. V 16 hodin otevře na Františkánském náměstí vernisáží výstava malířky Marie Lokingové. Připraveno je setkání s autory spolku Sucherovi, zahrají kapely Young Band a Quo Vadis. Podrobný program a seznam dvorků najdete na webu chebské-dvorky.cz. A poslední tip, v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin začíná Marienbad Film Festival. V 17 hodin tam představí program a po slavnostním zahájení už bude následovat projekce německého snímku Nezdolná Leny

0: Pavel Habera dospíval, už jste o tom možná slyšeli i v našem vysílání. Už tuto neděli propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau, Tischenreuthu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s plzeňským krajem a bavorskými partnery. Autobusové spoje uhradí plzeňské hejtmanství za finančního přispění města Tachov a okresu Tischenreuth. Na podrobnosti se právě teď zeptáme tachovského radního Matouše Horáčka ze sdružení Volím Tachov. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vy kromě toho, že jste tachovským radním, tak jste i ve vedení Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce. To, že začíná jezdit pravidelná linka přes hranice, jak významná je to událost pro Tachov a vůbec pro celý region?
1: Pro region je to mimořádně důležité, protože od Chebu až po Domažlice doposud neměli lidé možnost hromadnou dopravou vlastně hranici překročit. Zůstávala nám tak určitá bariéra v možnostech cestování tou krajinou, která nyní konečně padne a díky lince vlastně zpřístupníme ty turistické cíle tady v regionu turistům, školám, cyklistům a dalším návštěvníkům.
0: A teď už k praktickému fungování nové linky. Kolikrát denně pojede a kde bude zastavovat?
1: Linka bude jezdit pravidelně 3x denně ve všední dny, o víkendech i svátcích. Bude jezdit z Tachova přes Světce na Branku a dále do Bernau a místníma stanicema do Tischenreuthu. Důležitý je, že na lince bude nasazený moderní autobus, klimatizovaný, částečně nízkopodlažní, o celkové kapacitě zhruba 80 míst.
0: Kdo a k jakým cestám bude podle vás novou linku využívat?
1: Tím, že spojíme vlastně Tachov s okresem Tischenreuth, tak cestující z Česka můžou navštívit třeba historický park v Bernau, což určitě využijí i školní skupiny, nebo třeba na dojet do městečka Tischenreuth na nákupy nebo na nějaký nenáročný cyklový rad do známé oblasti rybníků. A v opačním směru samozřejmě linka může vozit německé turisty do Tachova anebo do Světců, kde se nachází celostátně velice významný cíl, a to je světecká jízdárna. Navíc díky tomu, že víkendový spoje budou až do poloviny října zajištěny cyklobusem, tak lze doporučit využití linky i pro cyklisty, kteří se chtějí vydat za krásami českého lesa.
0: Ještě se musím zeptat, jak to bude s jízdenkami, kde si je můžeme koupit a kolik budou stát?
1: Jízdenku si můžete koupit přímo u řidiče, vlastně na té lince bude platit běžný tarif i integrované dopravy plzeňského kraje, včetně jízdenek turista plzeňském a bavorském. A při jízdě z české do německé zastávky nebo naopak je možné platit jak v korunách, tak v eurech.
0: Děkujeme za všechny informace. V dopoledním vysílání s námi byl tachovský radní Matouš Horáček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ochranáři dnes v Plzni představí invazní rostliny a živočichy. V radnicích připravují nové pozemky pro stavbu 18 rodinných domů. Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Agentura ochrany přírody a krajiny dnes představí v Plzni invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozví, proč jsou tyto druhy pro přírodu rizikové a co mohou proti její šíření sami dělat. Podle pořadatelů bude stánek v Šafaříkových sadech u Západočeského muzea od 12 do 17 hodin. V 16 hodin začíná komentovaná exkurze.
2: Kromě vycpaných zvířat a preparátů invazních druhů hmyzu, jako je například sršeň asijská, se návštěvníci budou moct seznámit i s živými exempláři amerických raků a invazních ryb. Uvidí taky invazní rostliny bolševník velkolepý, klejchu hedvábnou, křídlatky a další druhy. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
1: V radnicích na Rokycansku vzniknou nové pozemky pro rodinné domy. Rozvoj města schválili tamní zastupitelé. Nové parcely se teď v rámci změny územního plánu zapracovávají do projektu pro zavedení inženýrských sítí, říká nezávislý starosta radnic Jan Altman.
3: Na základě dokončené změny územního plánu města Radnic se připravuje projekt a následně realizace zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů.
4: Na této lokalitě by měla vyrůst infrastruktura pro 18 rodinných domů.
1: Dneškem končí možnost pro připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách s roční kapacitou přes 3 miliony tun má pak fungovat 25 let.
5: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala tepličandy a vím, jak to nahoře vypadalo.
6: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
7: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
6: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom dnešní los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost, dopoledne postupně četné přehánky nebo i slabší bouřky. Ty budou k večeru ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, přes den v přehánkách a slabších bouřkách přechodně zesílí. V silnějších přehánkách a slabé bouřce se mohou objevit i krupky nebo malé kroupy. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 183 v obci Kanice na Domažlicku bouralo osobní auto s dodávkou. Nehoda se vyšetřuje. Na silnici u Dobřan se srazila dvě osobní auta blízko Martinské stěny a tři auta se srazila v Domažlicích v ulici Švabinského. I tam jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Také po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm se blíží čas pro našeho dnešního hosta. Podnik Povodí Ohře letos slaví 60 let od svého vzniku a naším hostem bude generální ředitel Jan Svejkovský. Už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď má slovo Radim Jehlík a jeho host.
1: Pěkné dopoledne s mým dnešním hostem, který už je se mnou ve studiu. Povodí Ohře letos slaví 60 let své existence. Za tu dobu se z něj stala klíčová instituce, která spravuje řeky, přehrady i vodní nádrže od Aše přes Karlovarsko až po Ústecký kraj. A letošní rok je výjimečný i tím, že významná jubilá slaví také některá vodní díla. Například 130 let Mariánské Lázně, 70 let Podhora nebo 65 let Jesenice. O historii, proměnách vodního hospodářství i výzvách do budoucna si budu povídat s generálním ředitelem Povodí Ohře Janem Svejkovským. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den i všem posluchačům.
1: Je u vás ve firmě ten letošní rok skutečně tak specifický vzhledem k těm výročím, o kterých jsem mluvil, nebo je to běžný rok Povodí Ohře?
2: Já si myslím, že ten rok je naprosto běžný, protože vždycky musíme začít tou prací a pak teprve máme čas na to si vzpomenout vlastně, že máme nějaké oslavy nebo nějaké výročí. Takže samozřejmě ten rok je malinko jiný v tom, v té práci s veřejností, abychom něco sdělili mimo jiné, proto jsem i tady, abychom to trošku připomněli a abychom si mohli trošku popovídat. Ale jinak samozřejmě všechno začíná tou prací, každodenní rutinou a ta třešnička na dortu, ta šedesátka, navazujeme prostě na práci našich předků a musíme taky ten odkaz poslat dál.
1: O co všechno se stará Povodí Ohře? My možná máme nějaké povědomí, ale jsem si téměř jistý, že ta vaše náplň je mnohem bohatší, než se domníváme.
2: Tak určitě tady nebudu vyjmenovávat všechno, co děláme. Podstatné je, že se staráme o vodu, která je v krajině. Je to velký rozdíl mezi tím, co děláme my a co dělají vodárenské společnosti. To bych rád jako pro diváky, pro posluchače uvedl, protože my spravujeme přehrady, spravujeme vodní toky, to jsou řeky, potůčky, některé rybníky, jezy, malé vodní elektrárny. To je z toho hmotného vlastně tak nějak plus minus všechno. A samozřejmě vodárenské společnosti potom navazují úpravnami vody, rozvody, takže když si doma otočíme kohoutek, tak to už je záležitost těch vodárenských společností. Nicméně my pro ty vodárenské společnosti i pro další odběratele, jako třeba pro průmysl, pro zemědělství, zajišťujeme tu vodu, tu surovou vodu, tak aby jí bylo dostatek a byla pokud možno v co nejlepší kvalitě. Ne, že bychom ji upravovali, ale prostě staráme se o to povodí, aby se voda odebírala v takovém množství, které je potřebné, nebo které je vůbec možné, a potom, aby se také upravené, vyčištěné odpadní vody vracely zpátky do vodního toku, jakým způsobem a tak dále. Takže k tomu dáváme svoje stanoviska, máme proto určité metodiky a podle nich se řídíme.
1: Jak se za těch 6 desetiletí proměnilo to poslání podniku? Ten úkol je pořád stejný nebo povinnosti přibývaly?
2: Tak v tom jádru je to pořád stejné. Prostě staráme se o vodu, pečujeme o přehrady, aby v těch nádržích se potom mohlo hospodařit takovým způsobem, aby vody bylo dost. Ale systém byl úplně jiný. Dneska třeba i tady sedíme v rádiu, máme před sebou moderní techniku, dřív to také bylo asi trošku jinak. Úplně stejným způsobem to vlastně funguje i na tom podniku Povodí Ohře. Původně se řešily třeba ty dispečerské řízení na jednotlivých přehradách se řešily s kalkulačkou a telefonem. Možná ještě dokonce s logaritmickým pravítkem. A to si nedělám legraci. Prostě máme i, jsme dávali dohromady ty fotografie za posledních 60 let, no a z té první dekády opravdu jsou fotografie chlapů s telefonem u ucha a kalkulačkou před sebou. Takže to bylo takový opravdu drsný, nicméně ten princip, ta vodohospodařina je pořád stejná. Samozřejmě dneska na to máme různé modely, počítají nám to počítače, takže si dokážeme připravit pro jednu povodňovou epizodu třeba 10 manipulací na jednom vodním díle a prostě můžeme to řešit daleko operativněji. Nicméně pořád do toho musíme dávat tu odbornost a tu vlastní práci, která je, jak jsem říkal, pořád stejná.
1: Co všechno se tedy ještě změnilo, protože je to technika, technologie, o kterých mluvíte, postupy, znalosti, předpovědi počasí, dneska už jsme moudřejší a tak dále. Co všechno je jinak?
2: No, v podstatě jste to všechno řekl. Předpovědi počasí, taky máme předpověď vlastně počasí. Koukneme se do rádia, koukneme se do televize a vidíme ty předpovědi, nebo i na internety, podíváme se, jak se nám vyvíjí počasí na následující dny. Vidíme, že dopoledne ta předpověď je jiná než odpoledne. Prostě ta situace se výrazně mění v tom, jak operativně dokážeme všichni všichni na různých pozicích reagovat na to, co je před námi. Jestli se nám vyvíjí to počasí tak rychle, anebo spíš, že dokážeme daleko častěji ty předpovědi dělat. My zase daleko lépe a častěji můžeme reagovat na ty předpovědi, takže si připravujeme ty scénáře další práce, jak budeme manipulovat nebo nebudeme manipulovat, tak si připravíme daleko víc možností dopředu a jsme připraveni na ten postupný vývoj. Bavil jsem se tady hlavně o těch povodních, protože připravit se na sucho, na to je vždycky spousta času, protože sucho je takové plíživé, pomalé, ale ta povodeň ta přijde velice rychle a je potřeba na ní velice rychle reagovat.
1: Říká náš dnešní host, generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

0: Naším dnešním hostem je Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře, instituce, která letos slaví 60 let, ale výročí mají i některé stavby ve správě povodí v našem Karlovarském kraji. Já bych si o tom teď chtěl trochu popovídat, protože si myslím, že mnohé ani nevíme, když začneme vodní nádrží v Mariánských Lázních, tak ta se pyšní dokonce i některými českými nej. Jestli se nemýlím, pane řediteli.
1: Je to tak. Mnozí ani nevědí, že nad Mariánskými Lázněmi je přehrada.
0: To je pravda.
1: Ona je teda ještě dokonce je oplocená, protože je poměrně malinká, ale co je podstatné, je hrozně důležité tam udržet tu jakost vody, tak nemůžeme připustit, aby se tam prostě lidi potulovali, aby se tam koupali psi a podobně. Prostě lidé v Mariánských Lázních potom tu vodu pijí a my se k tomu musíme postavit velice zodpovědně. Přesto třeba můžu říct, že kolem té nádrže vede turistická stezka, mám pocit, že je modrá, takže dá se tam podívat a je možné tu vodu i tu stavbu vlastně vidět.
0: No a který rekord tedy ona drží?
1: Tak je to nejstarší zděná přehrada v České republice. Byla postavena před 130 lety. Byla postavena ještě asi o pár metrů, myslím, že o 5 metrů byla nižší, než je dneska ta hráz. A potom velice záhy se zjistilo, že ta voda nestačí potřebám města. A tudíž se hráz navyšovala a celkový objem té nádrže se zase zvyšoval. Takže původně byla zděná, opravdu z obou stran bylo vidět, že je to vyzděné z kamenného zdiva, ale tím, jak se navyšovala, tak už se ze vzdušní strany se přisypala zeminou a z návodní strany se přisypala kamenem. Takže ona je v podstatě taková jako trošku schovaná. Vypadá to, že je to taková ta zemní hráz, ale pozor, je to zděná hráz. Tak, jak jsem říkal, že byla prostě navyšovaná, tak se trošku upravovala.
0: Je ještě jinak technicky stavebně jiná oproti těm, které jinak spravujete? Myšleno ty vodní nádrže a přehrady.
1: Tak co se týká stavebního řešení, tak je maličko jiná, ale to by byla každá přehrada, je trošičku jiná. V každém případě tím, jak jsem říkal, že byla navyšovaná a přisypaná, tak je v naší správě jedinou přehradou, která takhle vypadá.
0: Jak náročné je udržovat vodní dílo, které už má tedy 130 let? Je to zase jiné oproti přehradě, která má 50?
1: Je to velmi, velmi rozličné. Zaprvé tedy nehledíme pouze na ten věk, hledíme i právě na to technické řešení, jak to bylo postavené, z jakého materiálu je třeba řešeno těsnění té hráze, jestli jsou to nějaké původně na asfaltové bázi nátěry pod tu krycí vrstvu toho zdiva, nebo jestli to bylo řešeno jiným způsobem. Takže na tohle to hledíme vždy. Samozřejmě, že nemáme jenom tu zděnou nebo tu stavební část, máme i tu technologickou část a to jsou potrubí, různé uzávěry, které tam máme. No a ty také postupně dožívají a je potřeba se jim věnovat. Některé dokonce nelze při běžném provozu opravit jinak než třeba potápěčským způsobem. Takže i potápěče honíme k těm nátokům do spodních výpustí anebo k těm odběrovým oknům. Odběrová okna, rozumějte, když odebíráme vodu právě pro třeba potřeby vodárenských společností, tak to jsou ta odběrová okna, jsou v různých etážích, tak proto hovoříme o takzvaných oknech. Tak je potřeba se tam podívat, občas něco vyčistit, vyměnit nějaký šroub, matku, občas vyndat česle, vyčistit je, opravit, vyměnit úplně za nové. Takže prostě ta činnost je taková, řekněme pořád dokola, u každé té přehrady je to specifické a třeba můžu říct, že původní odběry na vodním díle Mariánské Lázně byly hnedka vedle spodních výpustí. Dneska jsou dané trošku víc na stranu, nejsou v takové hloubce a ono to zase odpovídá tím, že vlastně byla přestavěná ta hráz. Takže to specifikum tohohle vodního díla je takové, že jsme malinko pohnuli, jako historicky se pohnuli ty odběrné potrubí, ta odběrná okna a tudíž se k tomu musíme stavět tím způsobem, tak jak je to postavené.
0: Letos je to také 70 let vodního díla Podhora, což je vlastně kousek od Mariánských Lázní. Proč jsou vlastně relativně nedaleko od sebe takové dvě vodní nádrže, dvě vodní plochy?
1: Dokonce obě jsou vodárenské. vodárenské. Hmm. Takže napadne nás, proč máme takhle dvě vodárenské nádrže hnedka u sebe. Je to z toho důvodu, že z Podhory se čerpá voda do Mariánských lázní, když Mariánské lázně nemají dostatečnou kapacitu vody, jakože to je prakticky každý rok. Takže každý rok čerpáme vodu z Podhory do Mariánských lázní, aby úpravna vody pro Mariánské lázně měla dostatečné množství té vody surové pro úpravu na vodu pitnou. Takže je to v soustavě, fungují tyto nádrže v soustavě. Vodní nádrž Podhora je na řece Teplé, vodní nádrž Mariánské lázně na Ušovickém potoce. Takže každá ta nádrž je trošku jinde, má trošku jiné složení té vody, nicméně úpravna s tím počítá a je schopná upravit všechny ty vody, které se k ní dostanou.
0: A ještě jedna výročí probereme po písničce.

0: Ještě chvíli bude naším hostem Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře. Povídáme se o některých výročích nejen povodí, ale i vodních děl. A nezmínili jsme ještě Jesenici, která letos slaví 65 let. Ta je neodmyslitelně spojená s Chebskem. Jak důležitá je pro vás, pro povodí a vůbec pro celou tu vodohospodářskou soustavu, protože ona není úplně nejmenší?
1: Není úplně nejmenší, je to veliká nádrž. Pro veřejnost je samozřejmě velice dobře známá, protože slouží pro rekreaci, takže oni lidi na rozdíl třeba od Mariánských lázní vědí velice dobře. No má veliký objem a je v horní části povodí. Není přímo na řece Ohři, je na řece Odravě, ale dokáže zajistit spolu třeba se Skalkou, která na Ohři je, v té horní Ohři dostatek vody i v době sucha. Dokážu vám to představit takovým způsobem, že třeba v roce 2015 mám to před sebou jak na papíře. V roce 2015, pokud by nebyly ty nádrže, třeba Jesenice, Skalka a další ještě nádrže, i ty vodárenské, tak by do vodního díla Nechranice, což už je tedy v Ústeckém kraji, tak by přitékal 1 metr krychlový za sekundu. Celou Ohří 1 metr krychlový za sekundu. To je obrovské sucho. A takhle přitékaly 4 metry krychlové za sekundu. To znamená, ty nádrže zásadním způsobem dokáží ovlivnit hlavně to sucho, ale samozřejmě, že dokáží tlumit i výkyvy povodňových situací.
0: Vy jste před chvílí v tom minulém vstupu zmiňoval, že některé opravy vodní nádrže v Mariánských Lázních musí dělat potápěči. Okamžitě jsem si tedy vybavil seriál Velké sedlo. Je to váš oblíbený seriál, nebo tam vidíte spoustu chyb?
1: Já si myslím, že všechno je potřeba uspůsobit tomu, kdo se na to dívá, kdo poslouchá ty informace. Myslím si, že v tom podstatném je to správně. Já jsem i býval pracovní potápěč, takže jsem to viděl na vlastní oči, jak to tam je. Hlavně to řízení na těch nádržích je trošku jiné, než jak bylo v seriálu, ale jinak v zásadě ta práce je velice náročná, je potřeba se na ní velmi dobře připravit, takže jako můžu říct, že to úplně daleko od reality prostě není.
0: Zpět k tomu, o čem jste se bavil před chvílí, nebo bavili, abyste to zmínil, přestože naše povídání je primárně o vodě, protože jste generální ředitel Povodí Ohře. A vaší největší starostí je možná v posledních letech víc sucho, ne? Je to tak?

0: Je to tak. Bavili jsme se tady o tom, že zabezpečujeme dostatek vody pro vodárenské účely, to znamená, abychom doma dokázali otočit kohoutek a voda tekla, tak to je alfa omega a samozřejmě, že proti těm povodním, které velice rychle přijdou, velice rychle odejdou a dokážeme se před nimi docela dobře chránit, tak před suchem se jinak, než že zajistíme dostatek té vody, ochránit nedokážeme. Před suchem prostě neutečeme. Takže musíme jít tomu naproti. No a samozřejmě naši předkové, na které navazujeme, a to je jeden z těch vzkazů, že máme 60. výročí fungování našeho podniku, tak je to ten vzkaz, že navazujeme na naše předky, kteří byli prozíraví a stavili spoustu přehrad, nejenom tady na Karlovarsku, Plzeňsku, ale i všude jinde po celé republice, tak máme té vody v současné době dost. Nicméně rostou nám postupně každoročně průměrné teploty, opravdu to roste, každý rok to leze kousek nahoru, takže jsme už součástí té klimatické změny a musíme se na to připravit. No a nemůžeme zůstat stát na místě a musíme připravovat i další prostory pro to, abychom dokázali naší společnosti poskytnout do budoucna tu vodu. Tak připravujeme v našem případě vodní dílo Kryry, což je na Podbořansku, jedna přehrada, která má zajistit dostatek vody v Blšance a samozřejmě pro její další využití, pro závlahy, chmele, pro průmysl, tak je to potom i jeden obrovský projekt, který by mohl být, pokud se propojí vodní dílo Nechranice s jámou po těžbě uhlí, pořád se tam ještě těží a to je v prostoru dolů nástup Tušimice, lom Libouš, takže to je další možnost a je to jedna z největších příležitostí v naší republice. Takže to sledujeme a snažíme se to připravovat tak, aby společnost od nás dostala tu službu, kterou my vykonáváme a připravujeme tyhle ty prostory.
1: Otázka na úplný závěr. Co musí umět dobrý vodohospodář?
0: Dobrý vodohospodář musí umět využít v dané lokalitě úplně všechno, co tam ta lokalita nabízí. Udělat to největší řešení, které tam lze udělat. Protože v okamžiku, kdy udělá polovičaté řešení, přestože se může ohlížet na investiční náklady, může se ohlížet na majetkoprávní vypořádání a tak dále, tak stejně by pořád měl za mě udělat v té lokalitě to nejvíc, co může, protože v okamžiku, kdy udělá polovičaté řešení a dostane se k potřebě řešit to celé, tak už je většinou pozdě a to řešení stojí daleko, daleko víc peněz, protože už tam něco vybudovaného je. Takže vybudovat nebo vyřešit maximum možného v dané lokalitě.
1: Naším hostem byl Jan Svejkovský, generální ředitel povodí Ohře, které letos slaví 60 let. Děkujeme za návštěvu u nás ve studiu, budeme se těšit zase brzy. Naslyšenou.
0: Také se budu těšit. Naslyšenou.
1: Loučí se a nadále příjemný poslech přeje Radim Jehlík.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval a teď na trochu jiné téma. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují další podvodné telefonáty. Tentokrát se volající vydávají za policisty z hospodářské kriminálky. Policie už eviduje desítky oslovených obětí.
1: Někdo mi zatelefonoval, představil se jako policista a že jsem se stal terčem trestního činu.
2: Svou zkušenost s podvodným telefonátem popisuje Miroslav Vostrý.
1: Nějaký pan Baláš chtěl si na mě vzít půjčku nebo nějaký peníze a měl k tomu plnou moc ode mě i číslo občanky.
2: To říkal ten smyšlený policista.
1: Ano, ano. A v tuto chvíli prostě oni to fakt umějí, tak najednou mi přepnul mozek do nějakého nouzového režimu, kde vlastně vychytával, jak zachránit naše finance. No a ve chvíli, kdy už se začali zajímat i o moje finance, kolik jako vydělávám a kolik mám na účtu, tak to už by mi bylo divný.
2: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
1: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. Jel jsem na policii se optat, jak to vlastně vůbec je. No policie mi řekla, že už jsem ten den asi pátej.
2: Miroslav Vostrý svou zkušenost sdělil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali podobné zážitky s tímto podvodníkem desítky lidí. Jednou z nich je Aneta Wunderlichová. Také jí volal muž, který se vydával za policistu a snažil se jí přesvědčit, že si na jí jméno někdo bere půjčky.
3: Že se mnou se píše teda hlášení po telefonu. Tak jsem řekla, že ne, že hned sednu do auta, dojedu na kriminálku osobně. V té chvíli na mě začal zvyšovat hlas, jestli si uvědomuji rizika, že někdo teď běhá venku a bere si půjčky. A v té chvíli mi to típl.
2: Obrátila se proto na policii.
3: Oni mi řekli, že je to typický chování podvodníků, že skutečná policie by se mnou takhle nekomunikovala.
2: Podle policejní mluvčí Zuzany Churáňové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
4: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
2: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
4: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon a nikdy policie neposílá služební průkaz přes telefon. Policista se tak prokazuje vlastně jenom při osobním jednání.
2: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň usiluje o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Výsledek se dozví v prosinci. Přeštice slaví 800 let od založení. Oslavy omezí dopravu ve městě. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Spolu s ní o titul usilují další tři evropská města z Itálie, Španělska a Dánska. Na přípravě plzeňské kandidatury se jako hlavní partner podílí Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, říká jeho ředitelka Vlastimila Fajferlíková.
2: Někdy na podzim se obhajuje mezi těmi vybranými nominanty. Když vás vyberou, tak se to dozvíte někdy v prosinci a pak máte rok na to, abyste připravil kvalitně vlastně to, co jste si naplánoval, a pak v lednu 2028 by to začínalo vlastně slavnostním zahájením roku.
1: Dopravu v Přešticích na jižním Plzeňsku od zítřka omezí oslavy 800 let města. Zcela uzavřené bude Masarykovo náměstí a přilehlá Červenkova ulice. Uzavírka bude trvat celý pátek a sobotu. Řidiči by také měli být při projíždění městem obezřetní kvůli zvýšenému pohybu chodců, říká za Přeštice Alena Langmajerová.
3: Zároveň žádáme návštěvníky, kteří do města dorazí autem, aby využili parkoviště ve směru z Přeštic na Nepomuk. Do centra to potom pěšky není daleko. Dochozí vzdálenost je zhruba 5 minut chůze. Program se uskuteční v městském parku a také na Masarykově náměstí.
1: Poslaneckou sněmovnu dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacímu pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá. Karlovarský kraj připravuje podmínky, za kterých by chtěli jeho představitelé převést mezinárodní letiště v Olšových Vratech v Karlových Varech pod správu České armády. Kraj chce garantovat bezúplatný převod celého areálu. Stanovit si chce ale podmínky pro civilní provoz dopravního terminálu. Právě o těchto podmínkách budou v pondělí 15. června diskutovat krajští zastupitelé, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: Určitě budeme chtít, aby se rozšířila a prodloužila dráha, aby byl zachován civilní letový provoz. Pak důležitá věc, zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu, zajistit služby letišních hasičů. Dále tam máme požadavek, aby to dále mělo statut mezinárodního letiště a zahájit jednání ve věci provozu letecké záchranné služby.
1: Záměr převodu karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
0: Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, lokálně bouřky. Ty budou k večeru ustávat a oblačnost se bude později částečně, ale jen přechodně zmenšovat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Povane mírný západní vítr, přes den v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. V silnějších přehánkách a v bouřce se mohou objevit i kroupy. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Benešovic pozor na porouchané odstavené auto, překáží na vozovce, jděte tam opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin a 4 minuty, dopolední vysílání rádia vašeho kraje pokračuje. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí ještě na staré fotoaparáty. A právě jeho práci vám představíme už za chvilku. V seriálu Výtah mimo provoz navštívíme největší chebské sídliště Skalka a Babské rady dnes odtajní pár pomocníků pro lepší spánek. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Vyučil se v Děčíně, fotografii dále studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde před 2 roky dokončil také doktorát. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí také studenty na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.
2: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí 2 záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
3: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
2: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák DVD. Tam vyvolávám z té role, která se prodává, má šíři 108 cm, to je šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka, do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se to tak pěkně vypne, takhle vlastně, jako je tady ta fotka, co tady visí.
3: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
2: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
3: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
2: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu. Dokumentoval osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřu na oči.
3: To je v této době dost ojedinělé.
2: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teďko už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, protože je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na Fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře při expozici, takže tam si přinesu naexponovaný papír, červený světlo v kanistru, vývojku, ustalováč a pak přímo na přednášce tu fotku vyvolám.
3: Takže opravdu magie.
2: Vidíte napřed ten bílej papír a teď se tam začne objevovat teprve ten obraz postupně, když to potírám tou houbičkou, tou vývojkou, takhle to tam vzniká. No. Těm studentům to takhle ukazuju a je velký zájem vždycky o tu analogovou fotografii.
3: Vystoupali jsme na půdu.
2: Pozor na hlavu. Tady ta půda je takový zajímavý prostor, navíc s výhledem na náměstí a tady mám takhle rozvěšený nějaké věci, které vznikaly při těch přednáškách. Tady jsou pak ještě nějaké fotogramy, co jsme taky udělali na přednášce. To znamená, že před ten bílej papír někoho postavím a někdo bleskne a vlastně se udělá světelný otisk na ten fotografický papír, který potom vyvoláme taky přímo na té přednášce.
3: Z ateliéru na náměstí je výhled na katedrálu. A protože Radek Kodera rád zachycuje to, co mizí, tak jeho nejbližší plán je zachytit rekonstrukci katedrály. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A v našem dopoledním vysílání teď pro vás máme další díl seriálu Výtah mimo provoz. Největší chebské sídliště Skalka se stavělo v 70. letech minulého století. Rozsáhlá obytná čtvrť se spoustou zeleně v blízkosti vodní nádrže měla původně nabídnout zhruba 1500 bytů. Nakonec jich vzniklo ještě více a dodnes patří mezi nejvyhledávanější adresy ve městě.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Tři 12-patrové věžáky, desítky panelových domů a kolem nich spousta zeleně. Tak dnes vypadá sídliště Skalka, které se začalo plánovat na konci 60. let.
3: Jeho historie začala vlastně v roce 69, a to v červnu, kdy se objevila první studie. V té se počítalo původně s 1500 byty, měl tam být dokonce i sportovní stadion.
2: Projekt se ale postupně měnil. Stadion z plánu zmizel, naopak přibyly školy, školky a občanská vybavenost.
3: Ta stavba sídliště byla rozdělána do 6 celků, ale začalo to postupně nabírat skluz, takže výsledně ta výstavba skončila až v roce 1980. Ale zase s větším počtem bytů, než bylo původně plánováno.
2: Na první pohled zaujmou široké rozestupy mezi domy a množství zeleně. Právě to podle stavebního historika Martina Plevného dělá Skalce dobré jméno dodnes.
3: Je strašně velkoryse navržený, skutečně je to sídliště, které využívá zelené plochy, i vlastně to okolí, je tam vlastně Skalka, příroda blízko. Z tohohle hlediska je to sídliště velice pěkné. A i ty odstupy domů jsou skutečně velkoryse navržené. Ta plocha toho sídliště celková je někde kolem 270 tisíc metrů čtverečních. Takže ta kvalita toho bydlení tam je velice dobrá.
2: A stejný názor mají i místní obyvatele.
4: Mně se tu bydlí výborně. Já jsem sem nastěhovala v 75. Je tady klid, je tady jaksi do přírody kousek.
2: Paní Naděžda si pamatuje dobu, kdy na sídlišti fungovalo mnohem více služeb.
4: Tam jsme měli čistírnu, kino, holiče, jo. Autobus je tady, když mají děti, je tu školka, už jenom jedna, byly tu dvě, je tu škola.
5: Je tady hodně zeleně, blízko k řece, k hradu.
6: Je tu zeleň, je tu klid, je tady příjemně všechno. Helejte, je tady příjemně, je to nejhezčí sídliště v Chebu, protože říkají, že tato pěší zóna zalesněna stromy, to není nikde.
7: No já tu bydlím 640 let. Byt jsme dostali v květnu roce 80 a celý ty roky tu bydlím. Já jsem spokojená. Sídliště bych řekla je docela pěkný. Máme kam odsud jít. Máte kousek do pohoří, máte na procházky kam jít, jako jo. Takže já se tady bydlí, jsem hezky.
2: Skalka přitom nevznikla náhodou. Jejím autorem byla krajská projektová kancelář v Mariánských Lázních pod vedením architekta Pelnáře.
3: To sídliště ještě stále jakoby dopracovává, dostavují se ty plochy, takže dneska tam ještě vlastně dostavují se bytové domy a jsou tam ještě dostavené vlastně jakoby takové obytné části z rodinných domků. Takže výsledně je to docela hezký kus města Chebu.
2: A právě díky spojení sídlištního bydlení s přírodou zůstává Skalka i po více než půl století místem, kde chtějí lidé bydlet. Z Chebu Jana Strejčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Zbyrošsku se podařilo zachránit unikátní tesařskou stavbu, která měla na mále. Lovecký srub v lokalitě Kvasek u Cheznovic z poloviny minulého století byl totiž v kritickém stavu, ale místní ho dokázali kompletně obnovit. Podrobnosti do dopoledního vysílání teď přidá náš regionální stopář Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré deštivé dopoledne. Tento roubený srub postavili členové místního mysliveckého spolku své pomocí v 50. letech 20. století. Objekt dlouhá desetiletí fungoval jako neoficiální společenské centrum a zázemí pro spolkovou činnost. Jenže zub času, ale hlavně absence hydroizolace vykonaly své. Spodní nosné trámy kompletně prohnily, do objektu zatékalo střecha a na stavbě reálně hrozila demolice. Myslivci se však rozhodli, že ku své historie padnout nenechají a pustili se do kompletní rekonstrukce. Ta trvala několik měsíců a vyžádala si stovky hodin dobrovolné práce. Klíčem k úspěchu se stala spolupráce s mistry a učni truhlářského oboru z nedalekého středního odborného učiliště. Budoucí řemeselníci si tak mohli přímo v terénu vyzkoušet tradiční tesařské postupy, které se dnes z běžné stavební praxe už vytrácejí. Museli celou stavbu bezpečně zajistit, zvednout, kompletně sanovat základy proti vlhkosti a ručně pasovat nové dřevové prvky na ty původní. Stejně tak citlivě opravili i vazbu krovů a položili novou střešní krytinu. Srub na Kvasu tak získal zpět svoji původní podobu a díky řemeselné poctivosti bude v zachování regionálních tradic pokračovat.
1: Jirko, ta spolupráce s truhlářským učilištěm tam mě zajímá. Jak moc se náročné to pro ty mladé kluky bylo z hlediska praxe a jak dlouho vlastně na tom Kvasu pracovali?
2: Pro učně to byla škola k nezaplacení, protože v běžných dílnách se k tak starému řemeslu nedostanou. Pod vedením mistrů tam strávili v rámci odborného výcviku několik týdnů čistého času.
1: A druhá věc, srub teď svítí novotou. Bude areál kolem Kvasu přístupný i pro běžné turisty a veřejnost, anebo zůstane uzavřeným zázemím čistě pro myslivce z Cheznovic?
2: Nechme objekt původnímu stání, objekt bude dál sloužit jako hlavní zázemí spolku, ale myslivci počítají s tím, že místo zůstane otevřené sem tam i veřejnosti. Plánují zde pokračovat v pořádání tradičních dětských dnů, setkávání a chovatelstvíkých přehlídek, takže Kvasek si udrží status živého společenského bodu na mapě regionu.
1: A to je moc dobře. Do dopoledního vysílání se nám přihlásil regionální stopař Jiří Trnka. Děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fajn. Babské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak ale doufáme, že naše dopolední vysílání vás neuspalo. Po 13. hodině už, po 12. už písničky pro vás. Pěkný den přeje a pro tuto chvíli se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Muž podezřelý ze znásilnění na Klatovsku u policie skončil. Ředitelství silnic a dálnic upraví 3 křižovatky v Plané na Tachovsku. Uprchlíků a vysídlených bylo podle OSN loni nejméně za poslední roky. A čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, bouřky a teploty do 17 stupňů. Pěkné poledne přeje Andrea Samešová. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje případ hromadného znásilnění 18-leté dívky na Klatovsku. Upozornil na to server Novinky.cz. Mladou ženu měli v květnu znásilnit 3 muži a jedním z nich má být policista. Inspektoři se k případu vzhledem k ochraně oběti nevyjádřili. Policejní mluvčí Michal Šen ale potvrdil, že s mužem byl ukončen pracovní poměr. Nikoli v souvislosti s případem znásilnění, ale kvůli alkoholu na pracovišti.
2: Případu, kdy policista nastoupil do služby pod vlivem alkoholu, mohu uvést, že případem se zabýval odbor vnitřní kontroly našeho ředitelství a na základě rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí bylo rozhodnuto o zrušení služebního poměru ve zkušební době dotyčného příslušníka. Jeho služební poměr bude ukončen po uplynutí zákonné lhůty v nejbližších dnech.
1: Plané na Tachovsku vrcholí přípravy na další dopravní stavbu. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami 3 křižovatek na hlavním tahu 1/21. Do října se opraví povrch více než půl kilometrového úseku průtahu a upraví se i průsečné křižovatky. Uvedl to mluvčí ŘSD Adam Kloušek s tím, že křižovatky doplní také semafory. Stavba vyjde na 45 milionů korun a půjde o část od křižovatky u Teska a čerpací stanice Eurooil přes křižovatku s ulicemi Sadová a Nádražní až po křižovatku s Tachovskou ulicí. V německém Weidenu začal soud se 2 muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
3: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální o nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počet uprchlíků a vysídlených lidí loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vysídlených. To je o necelých 5,5 milionu méně než předminulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Sport. České fotbalisty čeká na světovém šampionátu úvodní duel s Koreou. V Mexiku na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků se pokusí udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koupka. Ten má už o základní sestavě jasno. Nejistý je pouze start útočníka Kuchty. Utkání s Koreou začne ve 4 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, četné přehánky, místy i bouřky, k večeru budou srážky ustávat a také oblačnost se částečně protrhá. Teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Fouká mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na kilometru 117 u Benešovic stojí ve směru na Plzeň porouchané auto. Kolona stojí před Prahou od 7. kilometru až do hlavního města a na jižním Plzeňsku v Kotěšově na silnici 230 v úseku Mantov-Pančava se opravuje vozovka. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: A
4: Krátce po 12. hodině teď už startují písničky pro vás. Volat nám můžete na telefonní číslo 221 554 222 a nebo nám také můžete poslat mail. Těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: někdy příště, ale už teď nám volá pan Karel Skolovče, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Zítra 12. června oslaví své narození pan Jan Kněz mladší ze Stanitic. Hodně zdraví a spokojenosti, mnoho lásky a pracovních úspěchů tomu přeje především manželka Jana se synama, dále rodiče ze Stanitic Knězovi a sestra Alena Kopecká se svojí rodinou ze Stanitic. A k přání se připojí oba dva strejdové z Kolovče, jo, a všichni, kteří ho mají rádi. A vám, paní Vondráčková, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Není zač, mějte se krásně a tady je písnička Bitva o Karlův most. Na vaše přání.
1: Děkuji.
0: Hezký den.

To byl Michal Prokop a teď tady máme další přání a to dorazilo mailem. Dobrý den, prosím o zahrání písničky k 60. narozeninám paní Evě Hatové. Všechno nejlepší k narozeninám, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a také pohody do dalších let. Jsme rádi, že tě máme, s láskou za celou rodinu. Maruš.

Vodopád a Helena Vondráčková a my čteme z dalšího mailu. Dobrý den, Rádio Plzeň, poprosím vás o zahrání písničky pro dnešního oslavence pana Josefa Janču z Trhanova. K dnešním narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, klid a pohodu. Jako dárek zasílám z Karlových Varů nejoblíbenější písničku Modřínu háj a na zdraví hraje Rádio Plzeň. Všechno nejlepší přeje Standa Vendula s rodinami, Rádio Plzeň z té jedničky, moc děkujeme. No a písničku rádi posíláme, tak tady je.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Medicine man,

12 hodin 26 minut, písničky pro vás pokračují, máme tady další vzkaz. Dobrý den, prosíme o zahrání a předání gratulace našemu členovi panu Václavu Mrázovi ze Smržovic k jeho 75. narozeninám. Je to náš velice šikovný průvodce při výletech na Šumavu. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu do dalších let mu přeje výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice. Písničku by si přál Kostelíček od Pavla Dobeše, tak přesně tohle přání rádi splníme a také přejeme všechno nejlepší.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do písniček pro vás, na které právě teď volá pan František. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Rádio Plzeň z Uplakanýho Německa. A chtěl bych sem poslat písničku do Hořovic paní Věře Zikmundové, která dneska slaví svoje narozeniny a přeju jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A aby to s náma se všema ještě dlouho vydržela, a to jí přeje manžel, dcera, syn a dva vnukové.
0: A my vás zdravíme do Německa, pokud jste někde na cestách, tak hlavně opatrně v pořádku doražte a písničku rádi posíláme, naslyšenou.
1: No, děkuju a naslyšenou.

Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň posloucháte písničky pro vás. Teď rádi vyřídíme další vzkaz, dorazil mailem. Dobrý den, zahrajte prosím spolužačkám Andrejce a Dianě písničku Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové Hej pane zajíci, a to s tímto vzkazem. Přeji vám, aby vaše lásky nikdy, nikdy neměly vrásky. Pevné zdraví a životní pohodu přeje Pavel Kyselák.

0: 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

písničky pro vás pokračují a teď nám píše Jan Sklatov, který by chtěl nechat zahrát písničku od skupiny Kryštof a písnička prý bude pro všechny posluchače.

0: 12 hodin 47 minut a do písniček pro vás nám teď volá také pan Václav. I vás zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych si nechal zahrát mamince Dokenčí Počerchové, jen tak pro radost. Písničku tak hrát na západě, děkuji moc.
0: Písnička už je připravená, tak vás zdravíme a posíláme naslyšenou.

Také Věra Špinarová přispěla do dnešních písniček pro vás a ještě jeden vzkaz stihneme. Dobrý den, zahrajte prosím mé milované babičce Janě Sklatov pro radost písničku Kávu si osladím. Písničku posílá a děkuje František. No a tím už dnešní písničky pro vás končí po 13. hodině už Alex a host. Hostem dnes bude herečka a kurátorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Tak se mějte krásně, pěkné odpoledne přeje a od mikrofonu se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V plzeňské fakultní nemocnici slavnostně začala stavba chirurgie za více než 4 miliardy. Ochranáři dnes v Plzni představí invazní rostliny a živočichy. A čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky, teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů, největší a nejvýznamnější akci v téměř 50-leté historii lochotínského areálu. Do 12 nadzemních podlaží se přestěhují klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péče a diagnostické zázemí. Hotovo má být do roku 2029. Dnes to při zahájení uvedl ředitel Václav Šimánek. Náklady se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO vyšplhají na 4 miliardy 300 milionů korun. Zhruba 3 miliardy půjdou ze státního rozpočtu, zbytek z vlastních zdrojů nemocnice. Agentura ochrany přírody a krajiny představuje v Plzni invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozví, proč jsou rizikové a co mohou lidé proti šíření sami dělat. K vidění budou i konkrétní příklady, říká za organizátory Kateřina Juhaňáková.
4: Můžete tady vidět živé exponáty invazních ryb, jako je karas stříbřitý, máme tady slunečnici pestrou nebo střevličku východní, máme tady i dva invazní druhy raku, tedy raka signálního a raka pruhovaného.
3: Akce se koná u Západočeského muzea v Plzni do 17 hodin, o hodinu dříve začne komentovaná exkurze. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci proti exotickým nemocem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pouze 7% lidí se před odjezdem poradí s lékařem. Přitom každá pátá cesta vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
5: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
3: Lidé by měli před cestou navštívit praktického lékaře, nechat si předepsat léky, případně se nechat očkovat. Průzkumu se začátkem června zúčastnilo přes 2000 respondentů.
2: Sport.
3: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v čínském Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. září uskuteční. Nejlepší hráčkou je Emma Raducanová na 42. místě žebříčku. V případě postupu se Češky utkají buď s Kazachstánem nebo se Španělskem.
2: Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, četné přeháňky, místy i bouřky, k večeru budou srážky ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Teploty do 17, na horách do 12 stupňů. Fouká mírný západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 se tvoří kolony před Prahou zhruba od 7. kilometru a dopravní omezení přibylo také mezi kilometry 92 až 100 u Heřmanovy huti směr Rozvadov, tam se pohybují pracovníci údržby. Buďte proto za volantem velmi opatrní. Přejeme šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života. Je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
6: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě, ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takový jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých

0: ani terapeut. Mě inspirují jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
1: Musíme říct, v Praze?
0: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78. A 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám. Pak je další část seznamování. Jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce. A mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí,
0: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online a až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podporných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujeme. Přesně. Ten prst tam jezdí potom
1: telefon. A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá, řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej, takže...
0: Je to závislost.
1: Je to absolutní závislost a nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost a my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní a je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost a myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete němu vědomě k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debutu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílých šatičků a hrála jsem si tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění. Tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěl jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká. První pomoci.
0: První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvý v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam už sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň chce být evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028. Odpočinkovou lokalitu Náveský rybník ve Zbuchu doplní kamery. Karlovarští policisté řeší další vlnu falešných telefonátů a zítra bude zataženo, slabý déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví v roce 2028. Na přípravě spolupracovalo s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Podle informací města by titul pomohl dobrovolnictví více zpropagovat a zvýšit jeho společenskou prestiž.
2: Cílem soutěže je podporovat zviditelňování místních aktivit v oblasti dobrovolnictví. O titul usilují ještě další tři evropská města z Itálie, Španělska a Dánska. Výsledky soutěže se kandidáti dozví v prosinci. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Ve Zbuchu na Plzni severu připravují revitalizaci parku u Náveského rybníka. Kromě zeleně a upravených cest obec nainstaluje kamerový systém kvůli bezpečnosti, říká nezávislá místostarostka Jana Zajptová.
3: Aktuálně zpracováváme pasporty zeleně v celé obci a realizujeme mlatové cesty, osvětlení a kamerový systém v okolí parku Návesního rybníka. Rybník je doplněn moly a lavičkami v okolí. Věříme, že vše bude sloužit našim občanům.
0: Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard, což by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Karlovarští kriminalisté v posledních dnech evidují desítky podvodných telefonátů. Volající se vydávají za policisty z hospodářské kriminálky a lidem tvrdí, že řeší zneužití jejich identity nebo bankovního účtu. Následně vyžadují citlivé údaje a nebo je nutí k rychlému jednání. Aby zvýšili svou důvěryhodnost, posílají fotografii služebního průkazu. Pokračuje policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
4: Nikdy policie neposílá služební průkaz, svou identifikaci, komu přes telefon. Policista se tak prokazuje jenom při osobním jednání. Sport.
0: Serena Williamsová při svém návratu k tenisu další zápas Queen's Clubu nepřidá. Její spoluhráčka Kanaďanka Mboková po zranění kolena ze soutěže odstoupila. Do semifinále tak bez boje postoupili Kanaďanka Fernandézová a Němka Ziegemundová. Williamsová se představí v deblu opět příští týden. 44-letá Američanka bude hrát v Berlíně po boku Karolíny Muchové.
1: Počasí.
0: V noci bude i zmenšená oblačnost, výjimečně doznívající přehánky, postupně se od západu zatáhne, k ránu i slabý déšť, ojedinělé mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra čekejte zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholeň, předpoledne může slabě pršet už na většině území. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, aby jo na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru na Prahu, kde se tvoří kolony. V úseku stojí i porouchaná dodávka. Odstavené auto stojí také na dálnici D5 na kilometru 22 u Berouna ve směru na Plzeň. Dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku v obci Klášter na výjezdu na Vrčeň. A ještě na hlavním tahu 1/20 ve Chválenicích na Plzeňsku. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V
5: Pěkné, i když deštivé odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň. V Plzni na Borech se přehnala bouřka a v jednu chvíli padaly i kroupy. Tak třeba jste právě byli venku a zastihlo vás to tam. Pokud ven teprve půjdete, tak deštníky určitě sebou. My se po písničkách, které nestárnou, dozvíme, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík si dnes vybral podzimní zábavu, a to pouštění draků. Předtím si zahrajeme Jiřího Schellingera a Věru Martinovou. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Takhle vám hrajeme na Českém rozhlase Plzeň. Ricky Epovery vám dělali společnost. 18. června přichází do kin nový český film s názvem Tahle party je dead. Autory snímku jsou Adam Kůz a Jan Švajcer. Mladí filmoví tvůrci, plzeňáci, spolužáci z gymnázia a následně i z filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Nejen o jejich hovor hororové komedii, ale i o studium, schánění peněz na natáčení a spolupráci mladých začínajících herců s těmi známými a zkušenými si budeme povídat zítra dopoledne po 10. hodině. Dál v našem vysílání tipy pro volný čas a tohle už je pro vás Kristýna. Pěkné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a řidičům přejeme šťastnou cestu. Za 6 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Atrium Chockého hradu v Domažlicích ožije zpěvem ženského pěveckého sboru Canzoneta. V podvečer také uctí památku skladatele a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha, od jehož narození uplynulo 150 let. Koncert začíná v 18 hodin. V plzeňském Zaxpabu vystoupí od 8 hodin večer kapela Mňáka až Džorb. Pavilon Skla Klatovy láká od 16 hodin na vernisáž výstavy prací studentů ateliéru Skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Západočeské muzeum v Plzni zve do Šafaříkových sadů, kde bude řeč o nejvýznamnějších invazivních druzích u nás a o jejich dopadu na přírodní ekosystémy i městské prostředí. Od 16 hodin se pak uskuteční komentovaná exkurze přímo v terénu. Na velké množství zahraničních divadelních představení láká Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Koná se také tradiční soutěžní přehlídka tuzemských a slovenských profesionálních divadel. Festival potrvá do 14. června. A ještě pozvánka na zítra. V rámci projektu Koncerty na čtyřce můžete zítra zajít v Plzni na Doubravku na koncert. Bude hrát Jiří Korn, X-Cover a kapela Ready Kirken. Jejíž zpěvák a kytarista bude v příští hodině naším hostem. Přejeme pěkné čtvrteční odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

Rozhlas Plzeň a německá skupina Alphaville. My zůstáme v Plzni a podíváme se na Lochotín, kde začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Nemocnice na něj čekala několik let a vy uslyšíte reportáž po písničce.

0: Poklepem na základní kámen dnes v plzeňské fakultní nemocnici začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Bude stát v areálu na Lochotině na místě záložního heliportu. O stavbu moderního objektu nemocnice usilovala od roku 2017. Projekt za více než 4 miliardy korun soustředí na jednom místě všechny klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péči a také špičkové diagnostické zázemí.
1: Poklepem na základní kámen stavba symbolicky začala.
2: Plzeňští chirurgové nikdy neměli svůj chirurgický pavilon. A já jako chirurg jsem opravdu velmi šťastný, že mohu stát na tomto místě a být u toho.
1: Připomněl ve svém projevu ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek.
3: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků.
1: Hlavní výhoda?
3: Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
2: A velkou zajímavostí je, že na střeše bude centrální heliport a rychlovýtahy toho pacienta, který bude potřebovat urgentní péči, ne akutní, ale urgentní, tak během několika málo minut dopraví právě na urgentní příjem, případně na operační sál.
1: Vrchní sestru ortopedické kliniky dělá Pavla Kmoníčková.
4: Nám přijde, jsme na to čekali hodně dlouho, ale vlastně jak poslouchám, tak to bylo 6 let, ale co nám chybí? Samozřejmě ty prostory, to navýšení a ten moderní systém přístrojové techniky a toho zázemí. No, takže lůžková kapacita se navýší a bude to nové prostředí s novými přístroji vybavený, operační sály, všechno jipka. Takže těší se celý kolektiv, celý tým a bude to hezký. No.
1: Koncentraci všech chirurgických oborů na jednom místě vidí jako hlavní výhodu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zvolený za ANO.
5: Často jsou to pacienti po velmi vážném úrazu, potřebují urychleně operovat, potřebují anestezii, pak být převezeni na jednotku intenzivní péče a vše vlastně bude na jednom místě. Takže to je za mě budoucnost a jdeme touto cestou i v jiných nemocnicích, kde se vlastně tvoří podobné.

0: pavilony chirurgických oborů, protože ta koncentrace je velmi důležitá, spolupráce týmů a je to velmi důležité pro nějakou efektivitu.
1: Zároveň se jedná o jednu ze strategických investic státu.
0: Jedna z nich je už hotová, to je nový pavilon v IKEMu. Staví se pavilon chirurgických oborů v Olomouci, fakultní nemocnici v Hradci Králové. Také se připravuje centrální urgentní příjem v Thomayerově nemocnici. Takže jsou to skutečně velké investice, které mají potenciál výrazně posunout kvalitu péče a organizaci zdravotnictví v České republice.
1: Po dostavbě fakultní nemocnice předá majetek z borské části nemocnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku. Areál bývalé vojenské nemocnice ale zůstane zachovaný, říká znovu ředitel Václav Šimánek.
2: Navrch zůstane v bývalé vojenské nemocnici klasické chirurgie, interna, ARO, rengen, geriatrie, LDNky a neurorehabilitace jako následná péče.
1: Nový pavilon chirurgických oborů má být hotový do konce roku 2029. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, měli jsme tady Báru Bazikovou a už si pomalu můžete připravovat inzeráty do rozhlasového tržiště. Otevřeme ho ve 14 hodin a 47 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 3:45 otevíráme rozhlasové tržiště. Vaše telefony by teď měly vytáčet 221 554 222. Nebudeme to zdržovat a máme tady prvního volajícího. Pěkné odpoledne, můžete začít.
4: Dobrý den. Prodám hoblovku, srovnávačku, šiška válce 20 cm, levně cena kolem 2000. Na telefon 737 319 272. Doma vždycko.
3: 737 319 272 je váš kontakt. My vám moc krát děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky děkuji, naschanou.
3: Pokračujeme dál v rozhlasovém tržišti a váš inzerát je na řadě.
5: Tady je důfaj. Prosím, prodám obytný stan Mamáju z Přecíní a vestavěnou ložnicí pro 4 osoby. Dále stan oboru Ačko pro 2 osoby s podlážkou a prostorem pro zavazadla. Pak horské kolo, skoro nové, málo jete, je to asi jen 30 km. Vše levně. Číslo telefonu 722 46 45 76.
3: Dobře, já zopakuji číslo 722 464 576. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
5: Děkuji a naslyšenou.
3: A budeme teď pokračovat s vaším inzerátem. Tak co tam máte?
6: Dobrý den, prosím vás, prodám přívěsný vozík za auto. Haló?
3: No, my vás posloucháme, povídejte.
6: Dále dámské kolo a Prahy na auto Žigulí.
3: A telefon, prosím?
6: Telefon 602 426 658.
3: A ještě nám řeknete lokalitu, odkud voláte?
6: Rokycansko,
3: dobře. 602 426 658, to je vaše číslo, kam se vám lidi mohou ozývat. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. No a budeme pokračovat s vaším inzerátem, tak povídejte.
7: No, dobrý den. Prodám dětskou dřevěnou postýlku plus slamníček plus kolotoč nad postýlku.
3: Haló, haló, jste tam?
7: Ano, jsem tam.
3: Tak povídejte.
7: Jsem tady.
3: Jste mi nějak vypadla.
7: No, on je tady blbej signál. Telefonní číslo 720 679 239. Spálené pořičí.
3: 720 679 239?
7: Ano, ano. A děkuji vám.
3: Není zač, mějte se hezky, my děkujeme za zavolání, naslyšenou. Teď budeme poslouchat váš inzerát. Co tam máte?
8: Dobrý den. Já bych chtěla nabídnout sekačku na trávu Vary s dvouma talířema za cenu 6 tisíc. Pořizovací cena byla 29 tisíc. Pro úmrtí v rodině jsme museli zrušit hospodářství. Nabízím na telefonu 732 867 397. Já vám děkuji.
3: Nemáte vůbec zač, já jenom zopakuji vaše telefonní číslo 732 ano? 867 397 a je to jedna sekačka Vary.
8: Děkuji vám, nashledanou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. I my vám děkujeme, že voláte do Českého rozhlasu Plzeň na rozhlasové tržiště. To další tady bude opět zítra kolem 2:45, tak si zatím připravte vaše inzeráty, abyste měli vše v pořádku a připravené na to nám to říct. Tak se těšíme.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

popřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Life.

0: 50 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: U obce Klášter na jižním Plzeňsku vyjel autobus s dětmi mimo vozovku. Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Osek na Rokycansku obnovuje studny na pitnou vodu. A zítra bude zataženo, slabý déšť nebo přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. U Kláštera na jižním Plzeňsku havaroval dnes odpoledne autobus. Částečně vyjel mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Pro cestující je zajištěná náhradní doprava.
2: Naštěstí se nejednalo o žádnou vážnou dopravní nehodu, autobus pouze sjel částečně z vozovky. Po příjezdu jednotek byl nakloněný autobus koli mimo vozovku, takže jsme ji zajistili a stabilizovali pomocí dvou navijáků. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií a podle dosavadních informací žádná hlášená zranění nemáme.
1: Poslanci jednají o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacích pro Agrofert. Mimořádnou schůzi nechala svolat opozice a žádá zastavit vyplácení dotací, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. V opačném případě by to podle opozice mělo dopad na státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmu za vyřešen. To před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Sebastian.
3: Zatrvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
1: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny omluvil, je na pracovní návštěvě Plzeňského kraje. Osek na Rokycansku obnovuje a čistí studny, které obec využívá jako zdroj pitné vody. Součástí je například kontrola nátokových potrubí nebo výměna vík, pokračuje nezávislý starosta Jaroslav Peroutka.
4: Část pitné vody jde z těch studen a část jde z vrtů, které máme tady kolem Oseka. To jde všechno do té vodárny. A v té vodárně tam probíhá ta úprava, to znamená čištění a potom částečné nachlorování a tak dále.
1: Cenový strop pro benzín po několika týdnech znovu stoupne. Dnes odpoledne o tom informovalo ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči benzín natankují maximálně za 41 korun a 44 haléřů, což je nárůst o 8 haléřů. Cenový strop u nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník na 39 korun a 59 haléřů. Cenová maxima chce vláda určovat zatím do konce června.
5: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy v Portugalsku potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v dnešním úvodním soutěžním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Naopak kajakář Josef Dostal musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále.
5: Počasí.
1: V noci bude i zmenšená oblačnost, výjimečně doznívající přehánky, postupně se od západu zatáhne, k ránu i slabý déšť, ojediněle mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra čekejte zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholení, předpoledne může slabě pršet na většině území. Teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz na jižním Plzeňsku v obci Klášter. Na výjezdu na Vrčeň havaroval autobus. Ke střetu auta s cyklistou došlo v Dobřanech v Nové ulici, i tam zasahují policisté. A se zdržením počítejte také na dálnici D5. Kolona se tvoří před Prahou od 9. kilometru. Buďte proto za volantem opatrní.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme před sebou další hodinu odpoledního vysílání z Českého rozhlasu Plzeň. Vám přejeme pěkný čtvrtek. Ikonický most Rychle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. A po dalších písničkách vám řekneme víc z jeho historie. Ano, budou tady příběhy nejen šumavské. Předtím si ale zahrajeme kapelu Miraj. Ať se vám dobře poslouchá.
5: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Lenka Filipová byla součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za 3 minuty bude 3:45. Snad každý ví, kdo navštíví Šumavu, tak se musí zastavit u legendárního dřevěného mostu, posazeného na kamenných pilířích. Radlový most rychle u Modravy dnes přejíždějí pouze cyklisté a přecházejí pěší turisté. Ale ještě na začátku 50. let tu jezdila auta, především ta vojenská, protože to byla jediná silnice spojující Srní a Modravu. A most sloužil ještě svému původnímu účelu, tady tedy k zadržování plaveného dříví. Dál vypráví Eva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Návrh na jeho stavbu vypracoval inženýr Josef Rosenauer a jeho hlavním účelem nebylo propojovat oba břehy Vidry pro snadnější překonávání řeky, ale zadržovat plavené dříví.
3: Název Rechle vychází z německého slova rechen, tedy hrábě. A říkalo se mu tak proto, že na principu hrábí fungoval celý systém zadržování nařezaných polen, která se plavila z lesů nad Modravou až sem, kde se následně pouštěla do Vchynicko-Tetovského kanálu.
2: Fungovalo to tak, že na kraji dřevěné mostovky byly otvory. Do nich se v případě potřeby zasouvala dřevěná bydla, která se zapíchávala do dna. Bydla vytvořila bariéru, která propustila vodu, ale plavené kusy dříví zadržela. Na mostě pak stáli dělníci, kteří dalšími bydly posunovali zadržovaná polena do kanálu.
3: Práce to byla dost těžká a nebezpečná, zvláště když musel některý z dělníků sejít z mostu na zadržovaná polena, aby je uvolňoval. A právě to se stalo i na jaře roku 1951.
2: Tehdy byl na Modravském polesí forštem Vladimír Korecký, poslední lesník, který v Vchynicko-Tetovský kanál využíval k tomu, k čemu byl inženýrem Rosenauerem postaven, tedy k plavení dříví. A tak ten rok měl, jako vždy, připraveno dříví v potocích, aby až začne tát sníh, mohlo být puštěno po proudu.
3: Jenže to jaro bylo tání velmi rychlé a připravené dříví vzala voda najednou. Rechle na Modravě byly připraveny a začaly zadržovat polena, která po Vidře připlula. Jenže dělníci je nestačili posílat dále do kanálu a najednou byly u mostu stovky dřevěných klád.
2: Dřeva bylo tolik, že hradba z nich vytvořená dosahovala výšky mostu. Celou situaci velmi nervózně sledovali i vojáci pohraniční stráže, kteří začali nutit foršta Vladimíra Koreckého k tomu, aby hrabla rozřezal a dříví poslal do Vidry.
3: Vojáci chtěli zachránit most za každou cenu. Bylo to totiž v době, kdy ještě neexistovala asfaltová silnice, po které se na Modravu jezdí dnes. Ta byla vybudována až v roce 1953 a hradlový most byl strategickou stavbou.
2: Vladimír Korecký se tak dostal do těžké situace, kdy hrozilo poškození mostu, což by šlo na vrub jemu a mohl by se dostat před soud. Pokud by ale pustil dříví do Vidry, ztratili by ho navždy a způsobil by tak národohospodářskou škodu, za což by se pravděpodobně dostal před soud také, tedy v obou případech mu hrozil kriminál.
3: Vedoucí lesník tlaku vojáků odolal a bydla neprořezal. Nahromaděné dříví se nakonec podařilo poslat do plavebního kanálu, a to bez poškození mostu a naštěstí i bez zranění dělníků.
2: Poslední plavení dříví tu proběhlo v roce 1956. Pak už se dřevo odváželo nákladními auty. Most Rechle tak pozbyl svého významu a chátral. Když byla dřevěná mostovka v kritickém stavu, most byl stržen.
3: Až v roce 2000 ho správa Národního parku Šumava nechala znovu postavit, a to podle původních plánů. Věrná kopie sloužila více než 20 let, aby se v roce 2023 dřevěná část mostu obnovila znovu. Hradlový most tak dnes slouží hlavně návštěvníkům a je jednou ze zásadních atrakcí Šumavy.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, pěkné čtvrteční odpoledne a jdeme soutěžit. Volejte právě teď na číslo 221 554 222 a dneska si zahrajeme o audioknížku Prolhaný život o dospělých od Eleny Ferrante. Román, který vydalo vydavatelství Českého rozhlasu Plzeň, Českého rozhlasu načetla Tereza Hofová.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Já jenom připomínám, že soutěžit s námi můžete jednou za 14 dnů, tak určitě právě teď. Zavolejte na naše číslo 221 554 222 a podíváme se na to, kdo se mi dovolal. Pěkné odpoledne, Český rozhlas Plzeň a Richard Jendovský.
2: Dobrý den, tady Ivana Vyprnice.
0: Strunte si trošku rádio, Ivanko, prosím.
2: Ano.
0: Protože vás slyším dvakrát.
2: Ano, už je
0: tak,
2: to lepší.
0: Poslouchala jste pozorně předchozí reportáž?
2: No, snažila jsem.
0: Příběhy nejen šumavské, tak by mě zajímalo, o čem příběhy šumavské byly.
2: Příběhy byly o Chynicko-Tetovském kanálu a splavování dříví a zachycování polen.
0: A u kterého mostu?
2: Ten název se úplně teda...
0: To mě by zajímalo právě jako o čem byl, tak jestli to byla třeba... Rozhledna Poledník, nebo Hrad Kašperk, nebo most Rechle u Modravy?
2: To byl samozřejmě ten most.
0: Hradlový most, že?
2: Ano.
0: Ano, je to tak, Ivanko, audioknížka je vaše, tak si ji určitě přijďte k nám vyzvednout, abyste si ji mohla
2: Výborně.
0: Někdy po večerech poslechnout. Já vám moc gratuluji. Jak se jinak
2: Děkuji
0: takhle máte ve čtvrtek odpoledne?
2: Prosím?
0: Jak se máte ve čtvrtek odpoledne?
2: Skvěle, jedu domů z práce, co ještě
0: no, vidíte
2: může
0: to,
2: být lepšího.
0: Co bude k večeři? Jestli jsem zvědavý.
2: No, to by mě taky zajímalo.
0: Dobře, tak se nechte překvapit, že třeba na vás doma bude něco čekat.
2: Tak jo.
0: Mějte se hezky a počkejte mi ještě chvilku na telefonu.
2: Ano.
0: Naslyšenou. A tady další písnička, Vašo Patejdl.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co byste si přáli zdědit?
1: Nějaký prsteny.
2: Peníze.
3: Dům.
4: Auto na ovládání.
5: Počítač.
6: Televizi.
7: Hračky.
8: Naší chalupu.
9: Moc starý řetízek.
10: Mobil.
11: Po babičce dům.
12: Tu televizi s hrama.
13: A nebo počítač s hrama.
14: Drahý věci.
15: Ahoj, rádio!
16: Český rozhlas Plzeň.

Zakázat nebo povolit i do budoucna autům vjezd na americkou třídu v Plzni? Tato otázka se dnes opět dostala na jednání plzeňského zastupitelstva. Pro mnohé ožahavé a diskutované téma probereme na Českém rozhlase Plzeň. Nejdřív si ale bere slovo Michal Tučný. Pěkné odpoledne.

0: Plzni od rána jednají zastupitelé. Je to jejich poslední zasedání před prázdninami a předposlední setkání před podzimními komunálními volbami. Na programu jednání se znovu dostala americká třída. A to konkrétně návrh na další úpravu dopravního řešení v této ulici. Ta je v současné době částečně uzavřená kvůli rekonstrukci. Několika hodinovou diskuzi zastupitelů k dopravě na americké třídě sledoval reportér Lukáš Milota. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne a připomenu základní informace. V roce 2021 bývalá koalice na radnici rozhodla, že ta střední část americké třídy nad kruhovým objezdem bude uzavřená pro individuální dopravu. Následně nová koalice v rámci nějakého kompromisu, protože někteří byli pro, někteří byli proti, tak rozhodla, že se částečně americká, tato střední část otevře, a to večer a v noci, kdy tam opět smí všechna auta. No a od letošního roku, od května, tak běží další rekonstrukce tohoto úseku, teď toho středního úseku, ten je teďko úplně uzavřený, no a měla by tam vzniknout sdílená zóna. To znamená, že by tam směli a budou tam smět jak chodci, tak cyklisté, tak veřejná, tak hromadná doprava, tak také auta, a všichni musí v této zóně vzájemně sebe respektovat, to znamená, nikdo tam nemá přednost, všichni se tam s 20-kilometrovou maximální povolenou rychlostí zkrátka musí nějakým způsobem vyminout. Takže to je ten návrh, jak má ta střední část americké nad kruhovým objezdem po rekonstrukci vypadat.
0: Lukáši, proč se tady znovu dnes na zastupitelstvu mluvilo o americké třídě? Co je nového?
1: No, stalo se to, že do programu jednání se dostal dodatečně nový bod, a ten bod zní úprava dopravního režimu na americké třídě. S tímto návrhem přišel náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Pro posílení bezpečnosti a pro to, aby ta navržená sdílená zóna fungovala lépe, bezvadně, tak je z mého pohledu zapotřebí zrušit to noční rozvolnění pro individuální dopravu. Bude lepší, pokud tam bude jednotný celodenní systém, celodenní režim postavený na tom, že do sdílené zóny budou smět pouze vozidla MHD, veřejné linkové dopravy, IZS a dopravní obsluhy těch vybraných adres.
1: S tímto návrhem tedy, že by se zrušila ta výjimka noční, že by tam ani v noci tedy už nesměla ta auta výjíždět, tak přišel Aleš Tolar dneska na radu. Nicméně stalo se to, že ani v té radě, městské radě, tak nenašel pochopení, protože radní se neshodli v tomto návrhu, aby ta výjimka přestala platit a aby byla americká tato střední část uzavřená pro dopravu ve dne i v noci. Pro to uzavření tak hlasovali pouze členové rady ze STAN, tedy Aleš Tolar a Světlana Budková. Ostatní buď to hlasovali proti, nebo nehlasovali, takže pochopení pro tento svůj návrh nenašel. No a když přišel do zastupitelstva, tak tento bod sice navrhnul už ne jako celá rada, ale jako Aleš Tolar, jako náměstek primátora. A rozběhla se více než dvouhodinová diskuse. Ukázalo se, že zastupitelé nejsou v tomto jednotní ani v koalici, ani v opozici. Zaznělo tady třeba od Davida Procházky z hnutí ANO, mimo jiné i starosty centrálního obvodu, že o nějaké další změně nevěděl a že to nebylo standardně projednáno, a proto s tím centrální obvod zastupitele nesouhlasí. Zastupitel ODS Lukáš Hegner, tedy opoziční zastupitel, řekl, co se za měsíc započaté rekonstrukce americké stalo, že zase přichází nějaký návrh na nějakou další změnu. Takže tady opravdu zaznělo mnoho různých protichůdných názorů, ať už z koalice nebo z opozice. A můžu zmínit jeden názor, a ten vyjádřil opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09.
3: Ten návrh de facto vrací stav na americké, který byl hned po tom zavření. Je to je nejlogičtější a všechny ty ostatní věci jsou výjimky. Každá ta výjimka vždycky udělá problém, ať už chování lidí nebo při kontrole policií a podobně.
1: Takže Takže Michal Vozobole souhlasí s tím, co navrhuje Aleš Tolar, tedy zakázat dopravě výjíždět na americkou, té individuální dopravě, jak ve dne, tak v noci. No a do toho všeho tak přišel s dalším návrhem radní, tedy z vládnoucí koalice, ten byl zase úplně protichůdný a to znamenalo otevřít americkou pro všechna auta od 9 do 18 hodin a s tímto návrhem přišel radní pro sport Tomáš Morávek z TOP 09.
4: My jsme celou dobu byli, jak já osobně, tak hnutí pro Plzeň pro otevření americký, pokud bude možný zamezit tomu zpoždění MHD, což měli udělat stavební úpravy a ty stavební úpravy, které tam proběhly, by tomu zamezilo, to znamená, že MHD by se nespožďovalo a proto si myslím, že otevření americký by bylo správný.
0: Lukáši, jak nakonec zastupitelé hlasovali?
1: Nastala přestávka, kterou si vyžádalo hnutí ANO, zastupitelský klub hnutí ANO se poradil a následně přišel s novým návrhem a navrhnul, aby tento bod, tedy další úpravy dopravního režimu na americké, byl z dnešního jednání stažen, aby se o něm tedy nerozhodovalo, aby se v následujících měsících setkali politici s odborníky, aby se setkali příslušné dopravní komise na centrální obvodu i na velké radnice, aby probrali zkrátka, co pro tu americkou bude nejlepší a aby se tento bod vrátil na zastupitelstvo i s patřičnými analýzami v září, tedy na další jednání.
0: To už ale bude po otevření opravené americké, je to tak?
1: Ano, to už bude po otevření, protože ta rekonstrukce má skončit do 11. srpna, tedy americká se otevře opravená zhruba v polovině srpna a v té prostřední části bude sdílená zóna, bude tam platit to, co tam platilo před rekonstrukcí, to znamená, že tam budou moci vlastně všichni, v noci všichni a ve dne, že tam budou smět výjíždět jenom vozidla integrovaného záchrany systému, vozidla MHD, dopravní obsluha a budou tam smět chodci a cyklisté.
0: Lukáš Milota sledoval jednání plzeňského zastupitelstva. Díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Speciální koncerty v Plzni na Čtyřce na Doubravce u svatého Jiří završí sérii oslav k otevření nové budovy radnice. Můžete se těšit třeba na Jiřího Korna, který teď dohrál, no a který taky předvede soutěž, ne soutěž, ale show v doprovodu Dance Company. Zahraje taky plzeňská kapela X-Cover a velkým lákadlem jsou Ready Kerken. No a já mám právě teď na telefonu z kapely Ready Kerken zpěváka a kytaristu Michala Mráze. Pěkné odpoledne, vítejte ve vysílání.
1: Pěkné odpoledne, všechny moc zdravím.
0: Michale, kde jsem vás teď zastihl, jestli to není tajné teda?
1: Teďka prosím pěkně sedím v kanceláři.
0: Vy máte kancelář?
1: Ano, dokonce i to mám.
0: Jak vypadá taková kancelář zpěváka a kytaristy Ready Kerken?
1: Jak vypadá taková kancelář? No, jako v práci, nejen hudbou živý člověk.
0: Takže tam máte počítač, předpokládám.
1: Samozřejmě, ano.
0: A máte třeba
1: několik.
0: Jako správný muzikant na zdi poličku s CDčkama?
1: Ty už nevím, jestli jsou teďka už úplně CDčka aktuální, tak spíš vinily teďka zase jedou.
0: Vinily, dobře. Tak jo. A máte tam teda gramofon?
1: Gramofon, no já ty vinily jenom sbírám, gramofon jsem předal tatínkovi.
0: Tak to jsme na tom podobně. Vy už zítra budete hrát v Plzni na Doubravce v rámci koncertu na Čtyřce, jak se těšíte do Plzně?
1: My se těšíme na každý koncert, takže se těšíme i do Plzně.
0: Hráli jste tady naposledy 3. července minulý rok v rámci 30. A vy vlastně se sem vracíte po celém roce. Jaký jste připravili playlist?
1: No, tak určitě nebudou chybět starý pecky, protože o ten nechcem nikdy ochodit, to je jasný. Ale jelikož vyšlo nové album, které se jmenuje Vitium, tak určitě zahrajeme spoustu písniček z nové desky.
0: Samozřejmě, že všude se píše, že váš asi největší song je Zítra mám. Hrajete ho na každém koncertu, nebo jste si někdy řekli, hele, dneska ho prostě nezahrajeme, aby byla změna?
1: Myslím, že i takový období bylo.
0: Bylo. Ale jinak samozřejmě, a povedlo ano, se vám bylo. To, nebo jako vás vám lidi řekli?
1: Povedlo. Ale po koncertě přijdu a zeptej se, když prostě nehráli Zítra mám, no, tak jsme to od toho opustili a radši to už hrajem za.
0: Byly stížnosti. No, já jsem právě v nějakém rozhovoru s vámi četl, že povinností každé kapely je hrát hity, co vy prý údajně nemáte rád, ale...
1: No, tak děláme ty nové písničky, že jo, člověk do toho vždycky dá kus sebe, všichni do toho dají kus sebe a tak přece jenom chcete hrát to, co zrovna vyšlo, to, co jste stvořil, takže přirozeně ano, a samozřejmě to možný není, takže hity se hrát prostě musí.
0: Já jsem takhle jednou mluvil právě s Karlem Gottem a ten mluvil podobně, protože já mu říkal právě, jak ty mladí jako mají rádi ty starý hity jeho, a on říkal, ale já nechci, aby poslouchali ty starý hity, já chci, aby slyšeli i to nové, jo, prostě.
1: Tak.
0: Protože jako samozřejmě dělal nové hity, stejně tak jako vy, že jo.
1: Vlastně si myslím, že všichni muzikanti to mají úplně stejně.
0: Jaké máte rád koncerty? Venku, v hale nebo radši někde
1: venku,
0: v klubu?
1: Venku. Určitě venku. Venku. Vždycky se těšíme na jaro, kdy už to konečně začne. Aby jsme vyrazili a hráli venku. Koncerty pod širým nebem, prostě nejlepší.
0: A máte nějaký tip, kde by to mohlo být nejlepší pro vás? Třeba kam se těšíte?
1: No, určitě do Plzně zítra.
0: Zítra určitě 50. do Plzně.
1: Ano, my budeme připraveni.
0: Vy jste zmínil už tu vaši desku Vitium. Jakou z ní, máte z ní radost? Povedlo se vám to?
1: Jo, no tak jak hodnotit svoji tvorbu,
0: svůj
1: že jo?
0: Tvorbu, no,
1: takže povedlo.
0: Dobře, tak jaké jsou ohlasy?
1: Vždycky ta nová deska je ten nejlepší, co jste kdy udělal.
0: Určitě, samozřejmě.
1: Takže ty pocity přetrvávají, až uděláme novou, tak to zase bude ta nejlepší.
0: Já jsem četl, že na té desce jsou jak rockové, tak taky folkové a popové písničky. Je to
1: určitě,
0: dost rozmanité. Má ta deska třeba nějaký příběh? Jsou nějak poskládané za sebou v nějakém příběhu?
1: To bych ani neřekl, ne? Protože to časový rozpoložení, kdy ta deska vznikala, bylo poměrně dlouhý.
0: Jak dlouho?
1: My jsme hodně střídali, no já si myslím, že takové 4 roky. Takže jsme se tomu opravdu jako pilně věnovali.
0: Tak to jste si dali dost práce.
1: Ano, aby jsme z toho materiálu potom vybrali ten nejlepší, samozřejmě. A jelikož členové kapely, já všichni máme rádi různou muziku, tak prostě podle toho i ta deska asi vypadá, že se nebráníme bejt jenom v tom jednom, v té jedné škatulce, ale zkoušet to prostě, když nás ta písnička baví, tak zkoušet to i jinak.
0: A kdo teda z vaší kapely je na folk?
1: Na folk, basista.
0: Ano, rokový
1: basista Jirka Dračinský, tak to je folkář jak bázen. Já vlastně taky, já myslím, že vlastně jsme na tom folku, když jsme se učili všichni na kytaru, jsme začínali všichni, že?
0: Chystáte něco na dalších 30 let kapely?
1: No, nějak ve zdraví to přežít a určitě pokračovat. My se rádi mezi sebou taky, což se nám zatím daří teda.
0: Určitě. Tak koncert kapely Ready Kirken začíná tedy zítra v Plzni na Doubravce od 20.50 a pozvat nás přišel sám frontman kapely, zpěvák a kytarista Michal Mráz. Už tam budete dřív nebo přijedete až někdy na tu půl devátou?
1: Dle smlouvy minimálně určitě o hodinu.
0: Dle smlouvy.
1: Ještě jestli můžu zmínit, tak povezeme sebou i jako hosta kytaristu Terezu Drobnou.
0: No vidíte to.
1: Takový tak speciální překvapení.
0: To jsem se nikde nedočetl, takže bude překvapení, který jsme teď teda řekli v éteru, ale já si myslím, že určitě spousta lidí bude rádo. Tak já vám moc krát děkuji a určitě si taky, když tam budete takhle brzo, poslechněte naši plzeňskou kapelu X-Cover. Hrajou kluci opravdu výborně.
1: Poslechneme velice rádi, budeme se těšit.
0: Mějte se hezky, ať vám to hraje.
1: Taky. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zítra.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve fakultní nemocnici v Plzni slavnostně začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Oslavy v Přešticích omezí dopravu ve městě. A zítra bude zataženo, slabý déšť nebo přehánky, teploty do 17 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Fakultní nemocnice Plzeň dnes slavnostně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Akce za více než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotinském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a přesunou se tam všechny chirurgické obory, říká ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Dopravu v Přešticích od zítřka omezí oslavy. Město slaví 800 let od první písemné zmínky. Uzavřené bude Masarykovo náměstí a přilehlá Červenkova ulice. Uzavírka potrvá i celou sobotu. Řidiči by proto měli projíždět městem opatrně kvůli zvýšenému počtu chodců, říká za Přeštice Alena Langmajerová.
3: Zároveň žádáme návštěvníky, kteří do města dorazí autem, aby využili parkoviště ve směru z Přeštic na Nepomuk. Do centra to potom pěšky není daleko. Dochozí vzdálenost je zhruba 5 minut chůze. Program se uskuteční v městském parku a také na Masarykově náměstí.
0: Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, mají za sebou první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. Sport. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která na šampionátu obhajuje zlato. Další místa patří Španělsku a Francii. Pořadí zveřejnila v úvodní den mistrovství FIFA na svém webu. Další se staví krátce po skončení šampionátu 20. července.
1: Počasí.
0: V noci bude i zmenšená oblačnost, výjimečně doznívající přehánky, postupně se od západu zatáhne, kránu i slabý déšť, ojediněle mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholení, postupně na většině území. Teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr, aby jo jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 od 9. kilometru ve směru na Prahu, kde se tvoří kolony. A dopravní nehoda se došetřuje v Dobřanech na jižním Plzeňsku v Nové ulici. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě pracují policisté. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, vítám.
5: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo, no.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: Že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Jožka Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merano-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíká. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímáš.
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No... Inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme.
1: Jednou se dovoláme.
0: No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No je, postava, no,
0: že
2: tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od paní z autoškoly.
2: Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic.

0: proč ne hned po prvním?
1: A to je ušatný strašný nával.
2: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
3: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
1: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
4: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
5: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
2: Jaké?
5: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
0: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
5: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
4: Kolego, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
2: No to snad ne, kolego.
4: Jo, jo.
2: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
5: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
6: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
7: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
8: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
7: Už? Tak
8: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve 2. třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak se děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy, pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
7: První role se nezapomíná, ne, jak ne, tak koukám. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: A to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Bez duchu jste hodně, jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si vás
4: ano.
1: budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak no dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pán, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zadan Skit a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenoval se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Hoskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A
3: ty
2: fousy
3: mě,
2: ty fousy mě
3: dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostali Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou žabodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se,
1: děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jo, já chápu.
1: Ano.
3: Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rozumu. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru, zdravím, tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, jak byly černý, to byly moje v Arabele.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě, ano. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
12: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Muž podezřelý ze znásilnění na Klatovsku u policie skončil. Holíšov staví nová hřiště pro fotbalisty. Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. A zítra bude zataženo občasný déšť nebo přehánky, teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje případ hromadného znásilnění 18-leté dívky na Klatovsku. Upozornil na to server novinky.cz. Mladou ženu měli v květnu znásilnit tři muži a jedním z nich má být policista. Inspektoři se k případu vzhledem k ochraně oběti nevyjádřili. Policejní mluvčí Michal Šen potvrdil, že s mužem byl ukončen pracovní poměr. Nikoli v souvislosti s případem znásilnění, ale kvůli alkoholu na pracovišti.
4: Případu, kdy policista nastoupil do služby pod vlivem alkoholu, mohu uvést, že případem se zabýval odbor vnitřní kontroly našeho ředitelství a na základě rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí bylo rozhodnuto o zrušení služebního poměru ve zkušební době dotyčného příslušníka. Jeho služební poměr bude ukončen po uplynutí zákonné lhůty v nejbližších dnech.
3: Holíšov na jižním Plzeňsku začal se stavbou sportoviště. Sloužit bude hlavně fotbalistům a jedná se o dvě menší hřiště s umělým trávníkem. Do stavby město investuje přibližně 10 milionů korun. Doplňuje starostka Holíšova Alena Burianová z ODS.
5: Teď se tam vlastně vytěžuje ta zemina, aby se to srovnalo. Ty svahy vlastně se musely udělat tam nějaký opěrky, aby se to jako nesypalo, že, na to hřiště. A pak začnou s těma vrstvama, co tam jakoby patří ve finále. To bude celý oplocený ten areál. Bude to uzavřený, budou tam dvoje vrata, aby se dalo obsloužit a vrátka, aby tam mohli chodit lidi.
3: Stavební práce by měly být hotové do poloviny září. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem, kteří požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Premiér Babiš se jednání neúčastnil kvůli pracovní návštěvě Plzeňského kraje. Teď se poslanci věnují stavebnímu zákonu. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9x během 2 měsíců, aniž by měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování, říká mluvčí Tereza Meravá.
6: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají. Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve 2 setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku 3. sady Australana Duckworta.
2: Počasí.
3: V noci bude i zmenšená oblačnost, výjimečně doznívající přehánky, postupně se od západu zatáhne, k ránu i slabý déšť, ojediněle mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra čekejte zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholení, postupně už na většině území. Teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku v Nýrsku v ulici Práce, kde se střetla dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Na místě zasahují policisté. Stejně tak na Tachovsku poblíž zadního Chodova tam bouralo osobní vozidlo. Projíždějte kolem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je tu čtvrteční den v kraji, kterým vás provedeme dnešními událostmi v kraji. Zásadní zprávou pro zdravotnictví v celém regionu je, že ve fakultní nemocnici na Lochotíně slavnostním poklepem na základní kámen oficiálně začali stavbu nového pavilonu chirurgických oborů, a to za více než 4 miliardy korun, na který se čekalo dlouhé roky. Kromě podrobností z této klíčové investice vás v dnešním vysílání pozveme také za historii, protože naším hostem bude vedoucí Plzeňského národního muzea Miroslava Kubatová-Pitrová, se kterou promluvíme o nově připojeném selském dvoře u Matoušů v Bolevci. No a bude toho mnohem víc. Hned po první písničce vám nabídneme přehledný souhrn nejdůležitějších událostí dnešního dne. Ondřej Kapic přeje dobrý den, vítejte.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji. We'll be right back.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Andrea Samešová.
2: Dobré odpoledne. Ve fakultní nemocnici v Plzni byla dnes slavnostně zahájena stavba nového pavilonu chirurgických oborů. Je to největší a nejvýznamnější akce v téměř 50-leté historii lochotinského areálu. Investice přesáhnou 4 miliardy korun. Bude tam i urgentní příjem, intenzivní péče a diagnostické zázemí. Pokračuje ředitel nemocnice Václav Šimánek.
3: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemních, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání už za několik minut. U kláštera na jižním Plzeňsku dnes odpoledne zasahovali policisté, hasiči i záchranáři. Autobus s téměř 40 dětmi a 6 dospělými totiž částečně vyjel mimo vozovku a hrozilo jeho převrácení. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara nikdo z cestujících nebyl zraněn. Hasičům se podařilo nakloněný autobus zajistit pomocí ocelových lan a navijáků a děti mohly pokračovat náhradním autobusem. Řidič vyjel mimo silnici, když se vyhýbal jinému autobusu. V Plzni začíná mezinárodní folklorní festival Siov. Kromě souborů z Plzně se na prestižní přehlídce představí například národopisný soubor Postřekov, Úsměv z Horní Břízy a přijedou i hosté ze zahraničí, mimo jiné i z Chile. Více už Elička Dostálová, která se podílí na organizaci festivalu.
4: Máme tady soubory například ze Slovenska, Chorvatska, Francie, Ukrajiny a nebo z Portugalska. Některý z nich navazujeme i na několikaletou spolupráci mezi Plzní a těmi partnerskými městy.
2: Podrobnosti uslyšíte zhruba za půl hodiny. V Plzeňském kraji za poslední týden zlevnil benzín. Nafta naopak mírně zdražila. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín se prodává v průměru za 40 korun a 38 haléřů, což je pokles o 70 haléřů. Nafta zdražila o 6 haléřů na průměrných 38 korun a 33 haléřů. Dlouhodobě nejdražší pohonné hmoty jsou na Tachovsku, naopak nejlevnější v okrese Plzeň-Sever.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Za minutu bude 16:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Pěkné odpoledne. Poklepem na základní kámen dnes v plzeňské fakultní nemocnici začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Bude stát v areálu na Lochotíně na místě záložního heliportu. O stavbu moderního objektu nemocnice usilovala už od roku 2017. Projekt za více než 4 miliardy korun soustředí na jednom místě všechny klíčové obory. Moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péči a špičkové diagnostické zázemí.
1: Poklepem na základní kámen stavba symbolicky začala.
2: Plzeňští chirurgové nikdy neměli svůj chirurgický pavilon. A já jako chirurg jsem opravdu velmi šťastný, že mohu stát na tomto místě a být u toho.
1: Připomněl ve svém projevu ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek.
3: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, jedno patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků.
1: Hlavní výhoda?
3: Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
2: A velkou zajímavostí je, že na střeše bude centrální heliport a rychlovýtahy toho pacienta, který bude potřebovat urgentní péči, ne akutní, ale urgentní, tak během několika málo minut dopraví právě na urgentní příjem, případně na operační sál.
1: Vrchní sestru ortopedické kliniky dělá Pavla Kmoníčková.
4: Nám přijde, že jsme na to čekali hodně dlouho, ale vlastně jak poslouchám, tak to bylo 6 let, ale co nám chybí? Samozřejmě ty prostory, to navýšení a ten moderní systém přístrojové techniky a toho zázemí. No, takže lůžková kapacita se navýší a bude to nové prostředí s novými přístroji vybavený, operační sály, všechno jipka. Takže těší se celý kolektiv, celý tým a bude to hezký. No.
1: Koncentraci všech chirurgických oborů na jednom místě vidí jako hlavní výhodu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zvolený za ANO.
5: Často jsou to pacienti po velmi vážném úrazu, potřebují urychleně operovat, potřebují anestezii, pak být převezeni na jednotku intenzivní péče a vše vlastně bude na jednom místě. Takže to je za mě budoucnost a jdeme touto cestou i v jiných nemocnicích, kde se vlastně tvoří podobné pavilony chirurgických oborů, protože ta koncentrace je velmi důležitá, spolupráce týmů a je to velmi důležité pro nějakou efektivitu.
1: Zároveň se jedná o jednu ze strategických investic státu.
5: Jedna z nich je už hotová, to je nový pavilon v IKEMu. Staví se pavilon chirurgických oborů v Olomouci, fakultní nemocnici v Hradci Králové. Také se připravuje centrální urgentní příjem v Tomajerově nemocnici. Takže jsou to skutečně velké investice, které mají potenciál výrazně posunout kvalitu péče a organizaci zdravotnictví v České republice.
1: Po dostavbě fakultní nemocnice předá majetek zborské části nemocnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku. Areál bývalé vojenské nemocnice ale zůstane zachovaný, říká znovu ředitel Václav Šimánek.
3: Navrch zůstane v bývalé vojenské nemocnici klasické chirurgie, interna, ARO, rengen, geriatrie, LDNky a neurorehabilitace jako následná péče.
1: Nový pavilon chirurgických oborů má být hotový do konce roku 2029. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
1: Mraky a chladno sice zmrazily start letní sezóny na koupalištích, víkend ale slibuje až 24 stupňů. Bez deštníků se asi neobejdeme. Jak meteorologický koktejl mraků, přeháněk a stoupajících teplot ovlivní vaše víkendové plány na západě Čech, to svým způsobem může odhalit rozhovor s meteorologem už za pár minut. Přesný čas 17 hodin 21,5 minuty.

0: počasí.
1: A o tom zítřejším si budu povídat s meteoroložkou Martou Suchou. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Povězte, čekají nás zítra ještě nižší teploty, než jsme měli dnes?
2: Tak teplotně to bude zítra podobné, jako jsme to měli dnes. Jinak v nejbližších hodinách se ještě může vyskytnout výjimečně i bouřka v těch večerních hodinách a lokální přehánky. Jejich už ale těch srážek je už podstatně méně i v těchto chvílích, než bylo během dne. Budou později večer ustávat a přechodně ubude i oblačnost. Ve druhé polovině noci bude ale opět od západu přibývat oblačnost až na zataženo a na západě bude k ránu i slabě pršet anebo mrholit. S menší pravděpodobností se mohou vyskytnout během noci i mlhy. Nejnižší noční teploty ty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia, na horách budou mezi 8 a 5 stupni a vítr povane mírný západní až severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra během dne bude většinou zataženo. Srážky dnes byly tedy ve formě přeháněk nebo bouřek, zítřejší budou ve formě slabého deště nebo mrholení. Ráno a dopoledne zejména na západě kraje, později během dne pak bude občas slabě pršet na většině míst regionu. Nejvyšší denní teploty budou podobně jako dnes mezi 14 a 17 stupni Celsia. Na horách očekáváme maxima od 10 do 13 stupňů. Vítr povane od jihozápadu, mírný o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Já jsem maličko posluchače nalákal, že o víkendu by teploty měly vyrůst, vstoupat až k nějakým 24 stupňům. Můžete to potvrdit, anebo vyvrátíte tuto informaci?
2: Tak v sobotu očekáváme maximální teploty mezi 23 a 20 stupni Celsia, v neděli budou teploty opět trošku nižší do 21 stupňů. Bude ale větrné počasí, takže ta pocitová teplota bude o několik stupňů určitě nižší. Bude tedy v každém případě už tepleji mírně než dnes anebo zítra. Jinak na oteplení si musíme počkat pak na až během, to nastane až během příštího týdne, ale už od úterý, od středy se teploty budou rychle zvyšovat.
1: Tak to jsem rád, že jsme skončili naše povídání touto optimistickou informací. Tolik meteoroložka Marta Suchá. Děkuji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezký den.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Unikátní historické dědictví z Plzně míří na celonárodní mapu. Selský dvůr u Matoušů v Bolevci se oficiálně stává součástí Národního muzea. Slovo dostává Iva Kokešová a její host.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví, s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
2: Na začátku letošního roku se Národní muzeum v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo o pátý subjekt a tím je Selský dvůr u Matoušů v Plzni-Bolevci. Jeho vedoucí Miroslava Kubatová-Pitrová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuju za pozvání, dobrý den.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví.
2: Paní Pitrová, proč vlastně k této změně došlo?
3: Tak tato změna nebo rozhodnutí o tom, že Selský dvůr u Matoušů přejde z Národního památkového ústavu do rodiny Národního muzea v přírodě, tak přišlo zhora. My jsme státní památka, jsme ve vlastnictví českého státu, spravuje nás Ministerstvo kultury a právě Ministerstvo kultury se rozhodlo, že příspěvková organizace, státní příspěvková organizace Národní památkový ústav není tou nejvhodnější státní příspěvkovou organizací, která by se mohla o tento unikátní areál, o toto národní kulturní památku starat a že vhodnější bude přechod právě pod Národní muzeum v přírodě.
2: Byl ten proces zdlouhavý? Popište nám to trochu třeba z toho administrativního pohledu. Bylo to náročné?
3: Tak náročné to bylo, byly to velké porodní bolesti, ale důležité je, že to hezké miminko, které se narodilo, je opravdu hezké. Takže asi my máme Češi vždycky takovou tendenci si stěžovat. Já si nechci stěžovat. Prostě jsme to přežili, přežili jsme to dobře a já si myslím, že teď i bude Selskému dvoru u Matoušů líp pod tou novou organizací, kterou je právě Národní muzeum v přírodě.
2: Mohla byste to Národní muzeum v přírodě obecně popsat? Říkali jsme, že je tam 5 subjektů. Jak to vůbec vypadá, jak to funguje a které ty další 4 subjekty to jsou?
3: Tak Národní muzeum v přírodě, jak jste řekla, má 5 dílčích muzeí. 3 jsou v Čechách a 2 jsou na Moravě. A vlastně naším úkolem je dokumentovat, ochraňovat, pečovat, starat se a dobře prezentovat více než 200 let historie lidového stavitelství a přibližovat život našich předků na venkově. A to podle regionální různorodosti. Protože možná posluchači znají motto Evropské unie, to je jednotná v rozmanitosti a stejně tak jednotní v rozmanitosti bychom měli být i my a ta jednotlivá muzea, která tvoří tu rodinu toho Národního muzea v přírodě. Protože každé to muzeum je opravdu specifické a nabízí něco jiného. Takže já vás zvu k putování chudobným Valašskem, úrodnou Hanou, hornatou Vysočinou, tajuplnými Sudety a rozmanitým Plzeňskem. To znamená, zvu vás do muzea v přírodě v Plzni-Bolevci. Národní muzeum v přírodě má 5 institucí, 3 jsou v Čechách a 2 jsou na Moravě. Takže u nás v západních Čechách v Plzeňském kraji je to tedy muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec. V Ústeckém kraji je to muzeum v přírodě Zubrnice. Dále je to muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
2: Paní Pitrová, vyplynulo něco důležitého z této podstatné změny pro návštěvníky Selského dvora u Matoušů?
3: Tak za to jsem nejvíc ráda. Já si myslím, že běžný návštěvník, který k nám přijde, tu změnu nezaznamenal. Tak to má být. Tedy v tomto roce, protože tento rok je samozřejmě pilotní. Zvykáme si na sebe obě strany, jak my, tak i naše centrála v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou tam takové menší úsměvné historky, které se týkají té interkulturality, bych řekla, toho interkulturního poznání. Přece jenom my jsme Češi, západočeši a opravdu to Valašsko, ty Valaši jsou trošku jiný. Mají jiný jazyk, takže si zvykáme na různé nářečí, tak opravdu z toho vznikají někdy i úsměvné historky. Ale když pomineme tohleto, tak tento rok, jak už jsem řekla, si na sebe zvykáme, a protože už připravujeme samozřejmě program,

0: program a fungování v roce 2027, tak pak už to bude opravdu čistě úplně v režii toho Národního muzea v přírodě. My jsme teď limitovaní tím, že ještě Národní památkový ústav vlastně získal pro náš areál velký evropský dotační titul IROP a jeho udržitelnost končí v září. To znamená, my pořád vlastně musíme dodržovat ty podmínky udržitelnosti tohoto evropského projektu a teprve od roku 2027 můžeme tedy fungovat čistě jako muzejní instituce v rámci Národního muzea v přírodě.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Povídáme si dnes s Miroslavou Kubatovou-Pitrovou, vedoucí muzea v přírodě v Plzni-Bolevci. Pojďme ten areál teď popsat pro posluchače, kteří u vás třeba nikdy nebyli. Jak to u vás přesně vypadá? Jaké objekty a budovy se tam nachází? Co je u vás velmi vzácné?
0: Tak první asi, co vždycky návštěvníky překvapí, je naše lokace. Vlastně Bolevecká náves, které vévodí a tou dominantní stavbou je právě Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, tak většina návštěvníků to popisuje slovem bizár. Protože my jsme uprostřed 40-tisícového uniformního největšího plzeňského sídliště. Fotografové si vždycky stěžují, že je to hrozně problematické, když chceme udělat nějaké hezké fotky, protože za námi okolo nás je vždycky nějaký věža. Takže opravdu my jsme takový úkaz, jsme oázou klidu, když opravdu přijedete na tu Boleveckou náves, tak jako byste si vydechli. A potom, když otevřete ta velká vrata, projdete těmi vraty na ten dvůr toho našeho statku, tak opravdu jako byste se ocitli úplně v jiném světě, ve světě našich předků, našich babiček. Takže někteří starší návštěvníci opravdu jako jsou i dojatí, protože třeba ty předměty, které máme v expozicích, tak na ně si pamatují, když byli malí nebo jejich prarodiče prostě jim to ještě ukazovali, vysvětlovali jim, jak ty předměty fungují. Takže řekla jsem, projdeme branou a odstneme se na dvoře, proto jsme selský dvůr u Matoušů. My nejsme žádný skanzen, jak občas návštěvníci říkají, protože my jsme areál, který tam od jakživa byl, stál, všechny ty budovy tam byly, žádné tam nebyly transferované a přivezené. A opravdu ukazujeme ten areál toho selského dvora tak, jak se v něm hospodařilo ještě v 30. letech 20. století. Takže všechny ty budovy vlastně rámují ten dvůr a vytváří uzavřený celek. To znamená, to nejcennější, co tam máme, je selské obytné stavení s unikátní doškovou střechou. Ta střecha je opravdu v kontextu České republiky jedinečná, protože existuje pouze jedna jediná firma v České republice, která umí vlastně pokrývat těmi došky, to znamená tím obilím, je to obilná střecha ze žita. A speciálně pro nás se 2 roky na Jižní Moravě pěstovalo to žito. Ručně se sklízelo, ručně se zpracovalo, ručně se dělaly ty snopy. Je tam 6 000 snopů na té doškové střeše. A vlastně kamiony sem složitě se dopravovala z Jižní Moravy, ta sláma, to žito. A tady se dávalo dohromady. Takže určitě to je asi ten největší tahák, lákadlo unikát selského dvora u Matoušů.
2: Také disponujete nádherným sadem se stromy, které už se dneska taky málo kde vidí, třeba krásné švestky máte, je to tak?
0: Máme švestky, ale co hlavně, proč tam návštěvníci chodí a mlsají, když to tak řeknu. A nejen mlsají, to bych chtěla posluchačům říci. Ta naše výnosnost toho sadu je obrovská. Mluvíme o tunách jablek, s kterými my nemůžeme nic dělat, než je rozdávat. Takže apeluji na posluchače, dívejte se na naše webové stránky a sociální sítě, protože jak ty letní jabka, ty žitavky, jak se tady na Plzeňsku říká, tak i potom ty pozdější odrůdy rozdáváme. A to nejoblíbenější jsou čistecké. Já nevím, jestli někdo znáte čistecké, ale to je nejlepší jabko, do toho kousnete, je alabastrově bílé, voní, no to je úplně úžasné. Takže...
2: A paní Pitrová, vás ani nikdy nepostihne jarní mráz, vždycky máte úrodu?
0: No my právě, jak jsme mezi těmi paneláky, tak my jsme chráněni a máme tak speciální klima, že vždycky máme úrodu a máme ji tolik, že ji rozdáváme.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví, s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
2: Miroslava Kubatová-Pitrová, vedoucí muzea v přírodě Plzeň Bolevec, je naším hostem. Já bych se vás teď chtěla zeptat na prohlídkové okruhy, které nabízíte. Když k vám přijde návštěvník, co si všechno může prohlédnout a jakým způsobem?
0: Tak my máme dva základní prohlídkové okruhy a potom další speciální v průběhu celého roku. Ale ty dva základní jsou vlastně prohlídka celého toho areálu bez průvodce, kdy opravdu tedy každý den vyjma pondělí, tak může přijít návštěvník a strávit v našem muzeu tolik času, kolik chce a kolik tomu chce věnovat. Máme vlastně různá videa, která dokumentují jednak tu náročnou revitalizaci a komplexní rekonstrukci toho objektu, která proběhla před 5 lety. A jednak právě krásné video o té doškové střeše, o tom právě, jak ta došková střecha se dostala z té Jižní Moravy v uvozovkách až k nám. Takže to je každý den volně. To většinou uvítají maminky s dětmi, protože jak jsme dvůr, tak můžou děti vypustit, nikam neutečou. Dívají se na králíky, honí naše kočky a jsou docela spokojené právě v tom sadu. A nebo je možná i komentovaná prohlídka s průvodcem, to využívají většinou větší skupiny nad 5 osob, které se právě musí objednat.
2: Vy se také věnujete školním dětem, školám obecně, co jim nabízíte?
0: Tak možná posluchače překvapí, že opravdu většinu našich návštěvníků tvoří děti. Já si myslím, že to cirka 80% platících návštěvníků jsou děti. My jsme to zacílili na ty děti, protože dneska už děti neví, co to je pumpa, co to je pumpova, co to je valcha, co to jsou necky. Takže jsme vytvořili speciální edukační programy, které přibližují dětem vlastně tu práci a dřinu na tom gruntu dříve. To je velice oblíbené. Potom máme ještě další edukační programy, kde jim ukazujeme původní nebo staré vlastně různé výtvarné techniky, jako je třeba linorit nebo práce právě se slámou. A nebo zrovna v uplynulých 2 dnech se nám objektem prohnalo 80 dětí z Chotěšovské základní školy, kterým jsme na míru připravili speciální dětské prohlídky právě, aby jsme dětem, tím dětským jazykem přiblížili, jak ti naši předci žili.
2: Když se chci k vám objednat na tu komentovanou prohlídku, tak pravděpodobně asi jdu na vaše webové stránky. Řeknete nám je?
0: Naše webové stránky jsou docela složité, protože jsou zkratkou vlastně Národního muzea v přírodě. To znamená, jsou to 4 písmena www.národnimuzeum.mv.přírodě a.cz/Bolevec, anebo stačí zadat cokoliv u Matoušů, selský dům u Matoušů a my vám vždycky vyběhneme na prvním místě.
2: Dobře, děkuju za tenhle ten návod a teď na závěr ještě paní Pitrová nějaké úplně nejaktuálnější pozvánky na selský dvůr u Matoušů. Ta jedna je už na dnešní večer, vidíte, Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň 2026 k vám zavítá tak jako už několik let zpátky.
0: My jsme rádi, že se to stalo tradicí, že opravdu jedna ze scén tohoto prestižního mezinárodního folklorního festivalu může být u nás u Matoušů. Nebojte se, můžete přijít se jakéhokoliv počasí. Máme plán A, máme plán B. Máme 101 let starou krásnou stodolu, kam se to obrovské pódium vejde. A skutečně přijdou zástupci folklorních souborů z celého světa. My jsme samozřejmě rádi, že můžeme ukazovat folklor v těch různých podobách, protože folklor má spoustu podob a tváří. Takže kromě těch osvědčených českých matadorů jako Jiskra, Malé jiskřičky, tak přivítáme i folklorní soubory například z Francie, Chile nebo sousedy ze Slovenska.
2: No a nějaké další pozvánky v nejbližších týdnech, možná i měsících, které teď můžete zmínit ve vysílání?
0: U Matoušů se pořád něco děje. To je naše heslo. Já bych nechtěla posluchače úplně zahltit, protože těch akcí, které pořádáme, tak je celá řada. Opět doporučím sledovat buď naše sociální sítě, anebo webové stránky. Ale čeká nás krásné léto plné dětské energie, protože vlastně naše stodola, o které jsem mluvila, tak se promění v letní dětské kino. Budeme promítat pouze rodinné filmy pro děti, takže to bude v červenci a v srpnu. A potom asi ta akce, na kterou se těším v létě nejvíce, opět folklorní, tak bude 2. srpna a vlastně v neděli koncert orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. aneb hrají a zpívají mladí Plzeňáci.
2: To byla Miroslava Kubatová-Pitrová, vedoucí muzea v přírodě Plzeň Bolevec, chcete-li selského dvora u Matoušů v Plzni. Díky, mějte se krásně, ať se vám daří a naslyšenou.
0: Děkuju moc, mějte se hezky.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví? Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Je minuta a půl po 6:15, pokračujeme dál. Návštěva nudistické pláže na plzeňském Boleveckém rybníku. I tak může vypadat program některých souborů během Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni. Více se dozvíte už za malou chvíli.

0: Plzeň patří lidovému umění, znovu po roce hostí mezinárodní folklorní festival SIOF. Kromě domácích souborů z Plzně se divákům představí třeba národopisný soubor Postřekov, Úsměv z Horní Břízy, Zlínská Vonica, ale i řada zahraničních skupin. Vůbec nejdál to měl letos do Plzně soubor z Chile.
1: Soubor se jmenuje Pro Archi, je to vlastně zkrácení na názvu Projection Artistica de Chile, což volně znamená představení umění z Chile.
2: Představuje nám jeden ze souborů letošního ročníku Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň, moderátorka, kdysi taky pečovatelka vlastně o zahraniční soubory, Eliška Dostalová. Ovšem tohle není jediný zahraniční soubor, co ty další?
1: Máme tady soubory například ze Slovenska, Chorvatska, Francie, Ukrajiny a nebo z Portugalska. U některých z nich navazujeme i na několikaletou spolupráci mezi Plzní a těmi partnerskými městy a tak se nám to tak hezky propojuje s tím naším domovským městem, kde vlastně festival pořádáme.
2: Jak už zaznělo, vy jste soubory dlouhá léta provázela. Jak je to složité jim nabídnout atraktivní program, aby se tady v Plzni bavili?
1: Celkově mají soubory velký zájem o to poznat kulturu Plzně. Velmi často a rádi se chodí dívat do pivovaru a ochutnávat naše plzeňské pivo. A zároveň některé památky, jako například Plzeňskou věž nebo Národopisné muzeum, také navštěvujeme opakovaně, každoročně a s velkou láskou.
2: A pokud jsem slyšel dobře, tak letos se i koupali v Boloveckém rybníku.
1: Bohužel tam vznikl malý problém s tím, že neměli sebou plavky, ale nakonec díky místní nudy pláže si i s tím poradili, takže všechno bylo vyřešeno, chilský soubor spokojený a ve finále o to tu jde.
2: No určitě ta radost bude poznat potom i na jevišti. Ten festival začíná vlastně postupně, nejprve v Konstantinových lázních, pak na statku u Matoušů, no a pak už dojde na hlavní scénu v Plzni u Branky, tam se začíná v kolik v pátek?
1: Pátek nám začíná program v 5 hodin, kdy zahájí dechový orchestr Ambito, ale v dobrém jsme se v Plzni sešli, což je takový náš tradiční zahajovací program, začíná v 6 večer. V sobotu ve 2 odpoledne si s námi budete moct zatančit v rámci Roztančené ulice. Každopádně bych tady ráda vypíchla takové 2 pořady, které jsou určitě zajímavé a takové tradiční. První je ve 3 hodiny odpoledne plzeňská folklorní zastavení a druhý je v 19.00 všichni mý družičky za stolem sedíte. Je to pořad, který bude zpracovávat tradiční svatbu z Chocka, Plzeňska a Horácka. Představí se vám během něj soubory Jiskra, Postřekov a Mladina.
2: No a neděle ta už patří tradičně dětem. Pořad Nebudeme pořád tak maličký začne v 11 hodin. Ještě něco, co dodat k festivalu, k tomu letošnímu ročníku?
1: V neděli se s námi budou loučit zahraniční hosté a to bude od 13.00 a také se na nás můžete přijít podívat do naší další festivalové scény a to konkrétně do Habermanova parku, kde bude od 14.00 Doubravecké folklorní odpoledne.
2: Dodává a zároveň nás zve na 28. Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň, Eliška Dostalová. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
3: No tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17:04, v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň vás pozveme na tajemný hrad Krašov. Věděli jste, že na hradě jsou zakopané stříbrné vozy? Hrad u Kralovic nad řekou Berounkou totiž kromě nádherných výhledů nabízí i zajímavý pohled na historii. Městská policie v Plzni sjednocuje zbraně. Dosavadní pistole od různých výrobců nahradí během léta jednotný systém pro všech téměř 300 strážníků. Cílem jsou efektivnější zásahy v krizových situacích, kdy si hlídky budou moci v případě potřeby měnit zásobníky i celé zbraně mezi sebou. I to se zítra dozvíte na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Bývalý kapitán a legenda Viktorie Plzeň Pavel Horvát znovu obuje kopačky a se svými někdejšími spoluhráči vyzve na trávníku hokejisty plzeňské Škody. V resortu Darovanský dvůr se totiž v sobotu uskuteční charitativní fotbalové utkání, jehož součástí je akce Autem na terapie, jejímž hlavním cílem je pomoci třem chlapcům se závažnými zdravotními problémy. Taky o tom bude zítra řeč ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Stačí si nás naladit a v 17 hodin poslouchat Den v regionu. Ondřej Kapic se bude opět těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji. Český rozhlas Plzeň, Den v kraji. Chci dělat.

0: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V bývalém hotelu CD v Plzni tento týden už podruhé hoří. V radnicích připravují nové pozemky pro stavbu 18 rodinných domů. A zítra bude zataženo občasný déšť nebo přehánky, teploty do 17 stupňů. Pěkný večer přeje u zpráv Andrea Samešová. Už podruhé v tomto týdnu hoří v Plzni v bývalém hotelu CD poblíž Karlovarské třídy. Podle informací hasičů hořela jedna z bytových jednotek. Hasiči mají aktuálně oheň pod kontrolou a požár dohašují. Bývalý hotel, který teď slouží jako ubytovna, dočasně opustilo 25 lidí. Dva lidé se nadýchali z plodin a museli je ošetřit záchranáři. Karlovarská třída je ve směru do centra uzavřená. V radnicích na Rokycansku vzniknou nové pozemky pro rodinné domy. Rozvoj města schválili tamní zastupitelé. Nové parcely se teď v rámci změny územního plánu zapracovávají do projektu pro zavedení inženýrských sítí, říká nezávislý starosta radnic Jan Altman.
5: Na základě dokončené změny územního plánu města Radnic se připravuje projekt a následně realizace zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů.
6: Na této lokalitě by měla vyrůst infrastruktura pro 18 rodinných domů.
4: Chytré mobilní telefony využívá pro připojení k internetu 92% dětí a dospívajících v Česku od 9 do 17 let. Stolní počítač a notebook pouze třetina. Vyplývá to ze studie výzkumného centra IRTI z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mladí jsou převážně optimisté v otázce digitálních technologií a většina se také vyjádřila tak, že vnímají rizika na internetu a ví, jak se před nimi chránit. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. Z ní dále vyplývá třeba i to, že děti používají telefony hlavně ke komunikaci s kamarády, sledování sociálních sítí a poslechu hudby. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je také jeden Čech.
7: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
8: Sport.
4: Čeští fotbalisté v noci na pátek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře jen čeká pro téměř 50 tisíc diváků zápas proti Jižní Koreji a nastoupit by měli v podobné zahajovací sestavě jako při vítězné generálce s Guatemalou. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
2: Počasí.
4: V noci bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, kránu se zatáhne a na západě i slabý déšť, ojedinělé mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra čekejte zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholení, postupně na většině území. Teploty 14 až 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr a bio na stupni 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Omezení platí pro řidiče u bývalého hotelu CD v Plzni na Karlovarské třídě, kde zasahují hasiči a také policisté. Neprůjezdný je směr do centra. Nehoda se stala na Klatovsku v Nýrsku v ulici Práce, kde se střetla dvě osobní vozidla, a na Tachovsku poblíž zadního Chodova tam bouralo osobní auto. Projíždějte kolem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Dobrý den, vážení posluchači. U pořadu Muziky muziky vás vítá Jaroslav Tachovský. Na úvod zazněla krásná polka od Josefa Hotového Tichá noc. To znamená, že si dnes trochu popovídáme právě o něm. Blízko Prahy se nachází obec Radějov, kde se 8. srpna 1904 narodil skladatel lidové hudby Josef Hotový. Na jeho hudebním cítění od raného dětství měla vliv jeho maminka, která prý zpívala, kudy chodila, takže malý Pepíček od ní pochytil moře lidových písní. Druhou osobou byl jeho starší bratr František, který vedl místní dechovku. Ten mu byl zpočátku nápomocen v tom, aby se v hudbě orientoval a také ho učil na klarinet a

Ve 13 letech se začal intenzivněji věnovat hře na housle na soukromé škole u Aloise Příhody. Dále se však již dokonoval jen jako samouk a následně převzal kapelu po bratrovi. Je třeba zdůraznit, že muzika byla jen jeho koníčkem. Byl zaměstnán v zemědělství a muziku dělal jen ve volném čase. Díky zaměstnání trávil většinu svého času v přírodě a z té také čerpal své hudební nápady. Večer si pak ty nápady zaznamenával do notového papíru. V 17 letech napsal první skladbu s názvem Helenka a věnoval ji dívce, se kterou se později oženil a zůstali spolu až do jeho smrti. Den.

Od 19 let se začal vážně věnovat skladatelské činnosti a své skladby si sám zveřejňoval. Ve 24 letech se o něm začalo mluvit v pražských hudebních kruzích a krátce na to vydal polku Zimní růže, která se stala okamžitě hitem. Netrvalo dlouho a pražská vydavatelství začala projevovat zájem o jeho skladby. Například firma Suprafon některé skladby vydala tiskem, ale i natočila na gramofonové desky.

Za zmínku stojí také období druhé světové války, kdy se Josef Hotový stal šiřitelem české hudební kultury na venkově, až bylo za protektorátu mnoho akcí s vlasteneckou tematikou zakázáno. Sám se jich aktivně zúčastnil. Josef Hotový byl znám nejenom doma, ale i po celé Evropě, například v Německu, Rakousku, Holandsku, Belgii a dalších zemích. Dodnes jsou jeho skladby na repertoáru dechových hudeb po celém světě. I přes velkou popularitu zůstal věrný venkovu a přírodě, z které celý život čerpal nápady pro své písničky.

Mnohokrát jsem se o něm bavil s jeho synem, také muzikantem, a ten mi říkal, že to byl ohromně skromný a čestný člověk. Josef Hotový zemřel 2. dubna 1975 tam, kde se narodil, v Radějově. Přátelé Dechovky, jsme u konce. Přeji vám krásný zbytek večera a příště se těším na slyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Zdravím všechny věrné, ale i náhodné posluchače rádia vašeho kraje při poslechu špalíčku lidových písní. Červen je nástupem léta a to je hlavním posláním dnešního pořadu. Kromě pěkných melodií, které máte rádi, připomenu i některé pranostiky spojené s prací na poli a na zahradě. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Nacházíme se v necelé polovině 6. měsíce v roce. Přehoupli jsme se přes Medardovu kápi. Když na Medarda prší, má podle pranostiky 40 dní kapat. A pokud by náhodou mrzlo, což určitě nepředpokládáme, pak ale mrazy vinné révy neporazí. Ale nechme mou amatérskou předpověď a pojďme se zaměřit na nám něco bližšího. Vždyť červen je obdobím nejdelšího dne, bujného růstu trávy a hlavní senoseče.

kalendáři se blížíme k další zajímavé pranostice. Svatý Vít dává trávě pít, červen mokrý a studen, bývají žně vždy zkaženy, červen-li více sucho, než mokro mívá, urodí se hojnost vína. Obecně lze říci, že červen je měsíc jahod a třešní.

Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Červen, nástup léta. Z astronomického hlediska začíná letním slunovratem, který letos připadá na 21. června.

Na poli je velmi důležité stihnout sušení v období sucha, to proto, aby seno nesplesnivělo. Dále se provádí plečkování, okopávání brambor a cukrovky a nastává období zeleného hnojení, kdy se zaorávají porosty, které mají půdě dodat organickou hmotu.

Červnové práce na zahradě se zaměřují především na intenzivní péči o úrodu, výsadbu následných plodin a úpravu zeleně. Mezi hlavní úkoly patří pravidelná zálivka, okopávání, vylamování zálistků u rajčat a ochrana před škůdci. Dny jsou dlouhé a péče o rostliny přináší první velké sklizně.

Červen je také období slavných poutí, kdy svatý Jan otevírá letní čas. Říkalo se, že na svatého Jána otvírá se létu brána. Kolem svatého Jána někde povodňová rána. Každopádně si asi všichni přejeme, aby léto bylo pochváleno. Dnešní špaliče končí a zase na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň využije předkupní právo a odkoupí rozhlednu na vrchu Chlum. Dnes o tom rozhodli zastupitelé. Nehoda autobusu s dětmi u obce Klášter se obešla bez zranění. A zítra bude zataženo občasný déšť, teploty do 17 stupňů. Pěkný večer přeje u zpráv Andrea Samešová. Plzeň odkoupí rozhlednu Chlum v části Doubravka. Město vlastní pozemek pod rozhlednou a má tak předkupní právo. Zastupitelé dnes rozhodli, že toho využijí. Rozhlednu její dosavadní majitel vydražil za zhruba 4,5 milionu korun. Město ji získá za stejnou cenu. Jak připomněl primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO, znalec pro město odhadl cenu na necelých 600 tisíc korun. Město ji pořídí za 7,5 násobek odhadní ceny.
2: Každý zastupitel se rozhodoval podle svého svědomí a přesvědčení. Prostě materiál prošel, to znamená, musel se posoudit veřejný zájem a odhadovaná cena, která spolu nepříliš korespondovala. Na druhou stranu, já respektuji rozhodnutí zastupitelstva a mám radost z toho, že Chlum bude patřit Plzeňanům.
0: Doubravecká radnice je připravená se na koupi rozhledny finančně podílet. Udělením pokuty uzavřeli policisté dnešní nehodu autobusu u obce Klášter na jižním Plzeňsku. Při vyhýbání se dalšímu autobusu sjel řidič částečně z vozovky a hrozilo, že se převrátí. Uvnitř cestovalo téměř 40 dětí. Nikomu se nic nestalo. Policejní mluvčí Veronika Hokrová k nehodě dodává.
3: Alkohol byl u řidiče na místě vyloučen provedenou dechovou zkouškou. V autobuse cestovalo celkem 32 dětí a 6 dospělých osob, včetně řidiče. Jednalo se o děti mladšího školního věku. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Dopravce zajistil sám náhradní autobus a dopravu pro všechny cestující.
0: Cenový strop pro benzín zítra po několika týdnech stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší možné ceny stanovuje. Řidiči budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Cenový strop u nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník na 39 korun a 59 haléřů. Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom dnešní los v Šenčenu, kde se bude finálový turnaj od 22. září hrát. Pokračuje kapitánka Barbora Strýcová.
4: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedem tam samozřejmě s pokorou.
1: Počasí.
0: V noci čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, kránu se zatáhne a na západě slabý déšť, ojedinělé mlhy. Teploty 9 až 5 stupňů. Zítra zataženo, zpočátku místy slabý déšť nebo mrholení, postupně už na většině území. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17, na horách do 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr a bio na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na kilometru 54 u Svojkovic na Rokycansku ve směru na Prahu se pracuje na údržbě mostu. V Plzni pozor, v ulici Utrati, kde stojí porouchané auto, a to poblíž křižovatky s Klatovskou třídou. Neprůjezdný zůstává střední pruh, buďte proto za volantem, maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku. Spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to nezkoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama Sisi říkala.
2: Tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Duševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu niben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: To byla kapela Duoband Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegrové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, jsou tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangaltumenke bud bacht, zor des hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu, něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že ani trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí,
1: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten tam jezdí potom
1: telefon. A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky, anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba

0: A takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
1: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
0: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě ségra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměroval k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu a oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama a já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby taky jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. A já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvý v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Tam už sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. A na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou. Z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný Stučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšení, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

Prorokneme se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes

0: Takže se jmenuje Růžička. No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Ale veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete zvléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Ach, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh,

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marie Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroe Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu?
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. Já, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošní?

0: jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
1: Ano.
0: No, a teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
1: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
0: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
1: No, vtipné nebo ne, nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
0: Vezmi si na mušku nestraníky.
1: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
0: Oh.
1: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
0: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
1: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
0: Bože.
1: Copak?
0: Paní Stefan Ludberryová, nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
1: A co nám ta můra poslala?
0: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
1: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
0: Nevzpomínám si.
1: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
0: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
1: Kalendář?
0: Ano.
1: Pust mě k psacímu stolu.
0: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plincnovi?
1: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
0: Ohromující, Egberte, ohromující.
1: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
0: Samozřejmě.
1: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
0: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
1: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
0: Jakože by...
1: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
0: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
1: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frou Plincnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
0: Já myslím, že Frou Plincnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
1: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
0: Asi máš pravdu,

0: Egberte, domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
1: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
0: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
1: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
0: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
1: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
0: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
1: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
0: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
1: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
0: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm frouplincnovým?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej, kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. Vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. A nikdy byste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam.
2: Čeho? Je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě líp.

0: máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Teď k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je vdaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švarcem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Hrysovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc, já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici. Konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě nakletné, to je Soudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže... Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalubu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No, já vím. Ale ne, já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín, zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka v tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka v tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Tránovic, Tránovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a tačkovi, jak si.
0: Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvíme o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vídáte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy, babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý sused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré susedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné. no. slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou určitě. Službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. Potom Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste no. mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako ty tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí, jako to je jako hasiči jsou. Jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do druhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z Jínčech, kde jsme kdysi dělali na vlastní, ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty leta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhle tom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za tři neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout, většinou neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali. A měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000 městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe. Našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně vzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Uh-huh. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak z těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, to. Ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme
1: a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprit, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchače odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se napřícenou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Uh-huh.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberg je známým ECHOMem a zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A na tu, a Štemberg je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberg, přes město hotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štenberg je propojen cyklostezkou Olomouc, Štenberg, Uničov, Prýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenderských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy a pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky a tam mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo, já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale
0: další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme,
2: dobrý
0: jestli
2: den.
0: Se vám podaří se dovolat a zatím
2: Robert,
0: si popovídáme
2: taky vyskočilo.
0: S panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, to asi, co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako. Jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. A moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste se potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jídoky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: To víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi, Ludmila z Brna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, věrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že vám jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte, tak, jo,
2: tak moc vám děkuji,
0: daří.
2: Že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo? Halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak jo, tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme se pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom z Brusunový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc. Na evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík, co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní
1: Haničko. Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu a od pátku do neděle je to bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují, pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný Ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný Ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny a to tak jsem taky zase navštívila různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
1: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
0: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s, jo, se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku, pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
1: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať si to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
0: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
1: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života a ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
0: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, 2 učitelky, rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc.

0: skutečně, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé, prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady doklad celé léto, jo.
1: Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
0: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovnách to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
1: Ano,
0: no.
1: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Ano. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
0: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, uvidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní z toho, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama, takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zaspávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy si tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tom zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano, noční tak jenku. Zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: jsem objezdila
1: objezdila
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici, lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým, hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: Ha, to vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom bleskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech, tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží, koj železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani klouně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Trdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou... To ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastný. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit ret na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprv se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkně se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vyhraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Viď, můj svatej Antoníčku.

se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív,

0: chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí, já jsem měl trochu upito a...
1: Upito? Upitomce prašivýho, vy jste ale kopitom.
0: No...
1: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
2: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
0: Ano.
1: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felsmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
0: Jo.
3: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
0: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
3: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
0: No jo.
3: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
0: Jo.
3: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
0: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, Tildičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě potkal.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku.

0: Ty každému štěstí dáš.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali, a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo, rozumíš tomu. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, protože je strašně důležitý vybírat si přátelé a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji
2: ani alkohol.
1: Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak
2: celkově...
1: to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já myslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dejte já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.